0: Hit Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
4: Mirá.
2: Rybičky.
4: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
4: Harley.
2: Tomáš Klus.
4: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

Taky na www.levnězčiny.cz. Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music. Hit Radio.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Město Chomutov vypsalo tender na 123 nových parkovacích míst Beethovenově ulici. Příprava parkoviště přešla do další fáze. Chomutov vypsal veřejnou zakázku na firmu, která ho postaví. Ve městě, kde řidiči dlouhodobě zápasí s nedostatkem míst, má vzniknout 117 běžných parkovacích stání a dalších 6 míst pro řidiče se zdravotním postižením. Projekt počítá i s propustnou dlažbou a novými vzrostlými stromy. Hotovo má být nejpozději v polovině prosince. Na severu Čech bude dnes po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: David, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my jsme rádi, že jste se tady stavili 2 minuty po 6. No a hity, ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Radio North Music.

0: 6.06. Tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho, když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem vůbec nevěděl, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: To byla, já koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut.
0: My jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě dělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo. My jsme se na to doma vždycky koukali normálně v celku. Na ty tanec vlky, že jo, má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Vlá. No, co
0: máš ráno? Já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co ty, Davide?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Klasický. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano, David, Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte, a minuta šampionů startuje.
1: Andrea, České Budějovice už vydělává. Spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jotler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče, prej škrábe námrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, 2 kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň, dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, on někdo teďka, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych taky letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, to neříkej.
0: Přesně tam, přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování. No.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolební sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupil na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Follow in the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marques Vajamos Compañeros. No a přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7:30 do 3:15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
12: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa,
16: Mirá,
17: Rybičky,
16: Migové,
17: jdeme na hrady.
16: 8 hradů,
17: 8 víkendů,
16: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
16: Harley,
17: Tomáš Klus,
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
18: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Lounsku. Došlo k ní u obce Bytozeves na kruhovém objezdu, kde havarovalo osobní vozidlo. Na místě už by v těchto chvílích měla být policie. S opatrností projedete.
21: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Marques, Vayamos, compañeros, Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích tak letos potvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se na čas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
3: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
3: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
4: Až se bude psát rok 2006.
3: Tak to vyšlo.
4: Tak se všichni přestěhujeme do obrovských měst. Až stánicí země kouly opředem.
3: To určitě ne, teda aspoň u nás.
4: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
3: Mají?
0: Mají?
4: Mají si kde hrát.
3: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 6.32. Hezké ráno.
4: Až se bude

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zas bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost, jako žena?
1: Já nevím.
0: Typni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohleto vždycky takovej...
0: Je pravda, že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. Nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal. Tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Aha. Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech. Hmm. Pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. Hmm. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma 40-tníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš...
0: Bodíku na zákaznicí kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v klidu.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
9: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
18: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
19: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje omezení na dálnici D8. Pozor mezi kilometry 58 a 60 v tunelech Radejčín a Prackovice. Probíhá tam údržba a dočasně se jezdí i v protisměru.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, posloucháte Hit Radio, vy nemusíte psát na cizí zeď, stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMS-ku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pakliže nám ji pošlete na web Hit Radio, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju: mně můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami: jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře, jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo, v závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, kde najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničily mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Malé venkovské prodejny mohou žádat Ústecký kraj o 100 000 dotaci. Venkovské prodejny v Ústeckém kraji mohou v programu Obchůdek dostat až 100 000 korun. Žádat mohou tam, kde je jenom jedna prodejna potravin a zároveň v obcích do 1000 obyvatel. Kraj tak chce podpořit malé prodejny třeba na mzdy zaměstnanců, nájem nebo náklady související s bezobslužným non-stop provozem. V předchozích letech rozdělil kraj pro 200 venkovských prodejen přes 17 milionů korun. Na Ústecku bude dnes po celý den oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ráno.
12: Krásnou středu vám přejeme.
13: Snídaně šampionů.
11: Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
9: Já se teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se rozešli. Taťána Kuchařová poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
11: No.
9: A už mám rozuzlení.
12: No.
9: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz. Má jiné starosti. Raději ukázala v bikinách zadeček.
11: A to je náš David. Tak děkujeme. Děkujeme. Ta fotka je kde?
1: Hit Radio North Music.

0: ať děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Skript Will.i.am na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kdy víc než polovina lidí dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou a ona mi vždycky říká, hele, ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, jo, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona, když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já, co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo, existují třeba bahení masáže pro psy, já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy, já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity, nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky. Jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: Pro psy, strop, jo.
0: No jasně.
1: A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo. Jakože...
0: Čili jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš... třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně...
0: To je náš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála.
0: Já mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když tam dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Akorát jsme se nedozvěděli, jestli to nechali
1: traskovat. To dopiš klidně, donahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle, ptáš se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo, no. To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků, počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje. Je tam teda i o tom, že jak to říct, milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyloženě.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvým kocourovi.
0: Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne. Tak to smolíček.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to Meet You na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Nákupy v onlineshop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
0: Www.onlineshop.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Českolipsku. Uzavírka nově čeká u Cvikova, kde hrozí pád kamení. Místo je neprůjezdné a jezdí se dočasně značenou ovíšťkou. Tak s tím raději dopředu počítejte.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Eva Farná, Miraj, 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. Samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
0: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
2: Hrozně blbě vypadá.
3: Ty sáčky jsou odporný teda, jako na pohled si myslím.
0: Je to kouření.
3: No, ale kdybychom se bavili o takových těch...
2: Za mě sáčka se horší.
0: Prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky. Tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, tohle je Hit Radio. A tohle je Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já si myslím, že já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak jo. Já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postavil, takže jasná doufám, věc, že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplně název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše bak na mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
2: Pohoda.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to, díky.
1: Moc ti gratulujem, 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky, mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: with the shape of you. Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo?
0: Zase, opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak
1: se
2: to
1: dá pochopit. Přesně.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodný, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto... Opa!
1: Opa!
0: A langoše bych dal teda, ale...
1: Taky bych si dala teda.
0: Vy se dá sehnat langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: Uděláš, Davide? Priťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
10: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
11: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio North Music.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
14: týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na hlavním tahu z mostu směrem do Chomutova. Před odbočkou na Jirkov je odstavené osobní auto. Nejspíš po srážce se zvěří. Projíždějte tudy s opatrností.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Pořád jste tady.
23: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím, jo. Treadwife influencerka je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace, co?
1: V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vnímáme strašně romanticky, jo. To byly jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežila ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne. Já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný, minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně. Žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak tě to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív, v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky, nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý. Má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy, jasně. Prostě. Datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem. Hezké ránko.

0: přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska. Ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Město Chomutov vypsalo tender na 123 nových parkovacích míst v Beethovenově ulici. Příprava parkoviště přešla do další fáze. Chomutov vypsal veřejnou zakázku na firmu, která ho postaví. Ve městě, kde řidiči dlouhodobě zápasí s nedostatkem míst, má vzniknout 117 běžných parkovacích stání a dalších 6 míst pro řidiče se zdravotním postižením. Projekt počítá i s propustnou dlažbou a novými vzrostlými stromy. Hotovo má být nejpozději v polovině prosince. Na severu Čech bude dnes po celý den oblačno až zataženo, odpoledne postupně místy přehánky, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Dobré ránečko.
17: Ahoj, krásnou středu.
18: Snídaně šampionů.
16: Jsi minuty po 8 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonělo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
14: Hit Radio Nord Music.

0: 8. ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní, jo. On říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám, v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo. Ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřívala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala. Ono, když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono. To bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně. Tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý. Hmm? Jako lepší než ty ryby tam ohřívat. To je teda hodně teda nekolegiální.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase to byla čistá závist, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, že jo. To je úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to, třeba už tý práce neděláte, no?
1: To si jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdilo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 9:15. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Ptali jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase dobrá, ale že chtěla teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: Tak to dáš na topení.
0: Taky píše Martina. Dobrý den, tady Martina. Kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby, to už jsou jako jiný level. Peťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: Co? No, tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako, tak není to úplně hezoučký.
0: Tak, pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. A přiznám se, mě je blbý to říkat, tak nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Taky tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Něco svižného chvíli po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dvě nákladní auta se srazila na Lounsku. Komplikace v dopravě vás proto teď čekají v obci Velemyšleves. Je tam policie a probíhá vyšetřování. Zdržíte se v obou směrech.
21: Nejvíc.
0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
21: Hit Radio Nord Music.

0: Radio. A vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má.
1: Ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned čtveřice seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný, to objednat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu live nakupování.
4: Já jsem taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce a bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknout do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
4: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další song pro vás, hezké ráno.

0: Me Maybe, 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidlo trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva,
1: jo,
0: což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jít, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí.
1: No.
0: A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho. Jakože strašná sranda, no. Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako vyskočí. Víš?
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, kdo jede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
9: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
16: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Marie.
1: Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
2: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slavie vyhli na hřiště ještě před koncem. A co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
1: Jasně,
2: a fiasko.
1: Stalo se, dobře.
2: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě kontumace.
1: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, tak, ale dobře, kontumace.
2: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo. A když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů, tak co jsi dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to tě dokáže tak vytočit.
1: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
2: Jo, jo.
1: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru. Kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka? Kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli. Vím, jak vám je. Jsem jeden z vás. Robin Schulz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Erika Sirola Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak. V 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, na silnici 3. třídy mezi Voděrady a Zálezly u odbočky na Škrle se srazila dvě nákladní auta. Místo je tedy s opatrností průjezdné, ale jedním pruhem. Na Ústí nad Labem v Klíšské ulici bourala dvě osobní auta, nehodu tam vyšetřuje policie. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, obává se toho, že změny umožní vládě nekontrolovatelné utrácení. Ministrině Schillerová vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Město Žatec si zahraje v dalším filmu. Tentokrát se tam bude natáčet několik scén do amerického filmu s pracovním názvem Birdwatcher. Natáčet se bude v centru Žatce v závěru června. Omezení dopravy se dotkne 25. až 27. června ulic Poděbradova, Jiráskova, Dlouhá, Obloukova a Chelčického náměstí. V lokalitě bude platit zákaz parkování a někde i vjezd vozidel. No a česká fotbalová repre odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa. Utkání se bude hrát 31. května v pražské EPET aréně. Jaká jsou přípravná bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
4: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostních složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
3: Vstupenky na zápas s Kosovem jdou do předprodeje právě dnes. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Odpoledne a večer se srážky postupně vyskytnou i jinde. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Tak takový nás čeká počasí a teď už startuje naše středeční, dopolední, krásná, zábavná a vtipná.
5: Co ještě, povídej.
3: To už stačí, ne? Ještě ne. Dodám show.
6: Já myslím, že už ty lží tam bylo dost.
3: Jo, přesně. Jsem prolhanej.
5: Jsme tady. Lucie Šlejk, Dan Rakacký, pojďme na to.
1: Hit Radio North Music.
6: Přesně tak, přátelé, a přejeme vám krásnou středu. Dopoledne doufám, že ji prožijete s námi. Tady je vaše Lucka s Danem, LSD. Jediná legální droga na severu Čech.
5: Já dnes nemohu ani moc mluvit. Včera proběhlo cvičení a...
6: Dana jsem vytáhla na hodinu bárem.
5: Ano, a za chvíličku řekneme všichni poznatky a jak to dopadlo.
6: Ale pan, ty máš pohodě, ne?
5: Jo.

0: na Hit Radio Music. My vám přejeme krásný start do této středy dnešní. Ono to uteče a za chvilku je tady pátek, přátelé. Nebojte se, s váma Hit Radio North Music, Lucka s Danem a uděláme maximum pro to, aby nám to všem uteklo co nejrychleji.
1: A v tuto chvíli, přátelé, je to tady, jdeme cvičit.

0: No, včera se to stalo. Lucie mě vytáhla na cvičení. Já jsem nadal záměrně takovouhle písničku, která je cvičící.
1: Miluji.
0: Aby nám to udělalo tu atmosféru, jo.
1: Kdo zná klip Eric Prydz Call on Me? Ten klip je velmi sexy, jsou tam velmi vysportovaná ženská těla.
0: Ano.
1: Mají na sobě leginky a takový ty tangový dresy v těch legínách a všichni vypadají hrozně dobře. A tuhle písničku já si vždycky pouštím mimochodem, když cvičím, a je to taková moje motivace, že bych třeba jednou chtěla vypadat jako ty ženy v tom klipu. Ještě se mi to nepovedlo, už to asi nestihnu.
0: To se nestane už jako, to tě uklidním.
1: To nestihnu, ale probuj dobrý pocit, co?
0: No,
1: pro lepší výkon.
0: Pojďme k tomu, proč to pouštím. Protože včera se stalo něco, co jsem nečekal, že se stane. Lucie, už jsme o tom mluvili, mě vytáhla do Mostu na cvičení Báre.
1: A to proto, protože dneska je středa, hosta je třeba a dnešním hostem od 11 hodin bude cvičitelka Sára Jislová, která cvičí nejenom Báre, ale i Pilates jogu, ale to Báre je teďka jako velmi trendy, hodně, jak oni tomu říkají ty mladí.
0: Je to cool?
1: Je to cool.
0: Je to takzvaný cool.
1: A je to virální, nebo jak oni říkají, a prostě to teď fakt jede všude bomby a cvičitelka Báre je v Ústeckém kraji, pouze v Ústí nad Labem jsem si všimla, a cvičí to, že ta Sára právě v Mostě. Říkám Danovi, pojď se mnou, aby si věděl, o čem ten rozhovor bude, aby si to nacítil.
0: Nacítil, navnímal.
1: Takže jsi to včera nacítil.
0: A prožil, no ještě, cítím to dneska ještě, jako, samozřejmě to cvičení. Hele, já úplně žasnu, jaký všechny svaly mám v těle. Teď to vím, doteď jsem to nevěděl, jako, ale dneska mě bolí úplně všechno. Břicho, nohy, ruce, no jsem úplně vyřízený. Jediná motivace, co mě tam drželo, jako, že jsem to docvičil tu hodinu celou, bylo, že tam bylo spousta žen, byl jsi tam sám jako muž.
1: A jsi dobrý, že jsi to dal.
0: A cvičitelka byla hezká. To mě taky motivovalo.
1: Já jsem přecvičila jakoby lehce před Danem a vždycky, když ona to předváděla ten cvik, tak jsem uhla do strany, aby se Dan mohl samozřejmě podívat na tu hezkou prdelku.
0: Ne.
1: Že Sára má hezkou prdelku.
0: Až takhle jsi to úplně nemusela, ale...
1: No tak já pochválím klidně velmi ráda i druhou ženu, já s tím mám naopak, si myslím, že bychom se měli chválit, když vidím, že opravdu má krásnou figuru, to já tady ještě Sáře v 11 řeknu, že má krásnou prdelku. A ona mě mimochodem jako žena taky mě to motivuje, když vidím tu její figuru. A já se tam za ní někde úplně spocená, rozumíš, teď vím, že to nedávám vůbec, protože to nestíhám, ty pohyby. A teď samozřejmě mě motivuje ona s tou svojí figurou, to je důležitý.
0: Za prvé obdivuju všechny ženy, které chodí cvičit několikrát týdně. Já jsem měl tu hodinu, měl jsem co dělat. Ještě jsem se jako frajer na začátku vzal na nohy půl kilové závaží. Pak jsem teda litoval.
1: Počkej, ona říká, Sára říká, ale samozřejmě neberte si to, jste tady poprvé, a Dan říká.
0: A já to dám.
1: Ne, já jsem zvyklý, já jsem sportovec, já jsem šel teďka na Sněžku, jo, já mám ty pěší tury s kámošema, nemám problém, vylet na Milešovku,
0: ne.
1: Jo, takže já to si to samozřejmě vezmu.
0: Musím říct, že ani Sněžka nepomohla. Ne, opravdu, po půl hodině jsem chtěl domů a křičel jsem, odneste někdo pryč, protože já už tady nechci být.
1: Maminko, pomoc.
0: Ne, bylo to náročný, fakt smekám, cením všechny ženy, které jsou ochotny toto podstoupit pro své krásné tělo.
1: To je, veď, co mi...
0: Musím říct, že tohle asi pro mě nebude, asi nebudu chodit na Báre už. Je to fakt, že všechny cviky děláte pouze váhou svého těla, to znamená nohy propínáte, břicho, ohýbáte se, prohýbáte se, tlačíte lopatky k sobě, dýchá, a hlavně dýchání je důležité, to jsi taky všimnul, tam se podělal, fú, takhle, ale bylo to dobrý. Já jsem spokojený.
1: Dýchání se ti povedlo. Tak to nejdůležitější, že jsi se zapamatoval, Dane. Takže až budeš sportovat, tak nezapomeň toho přesně takhle správně dýchat.
0: Dobře. Fú!
1: Kámoši budou mít radost.
0: Máme to za sebou.

0: Takhle to máme rádi. Optimista. A my jsme optimisté, snad i teda vy jste optimisti, protože optimista, jak to je? Rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Pesimista vidí
1: pivo.
0: Sklenici poloprázdnou.
1: Ano.
0: A optimista poloplnou.
1: Skoro plnou,
0: poloplnou. Ano, to byla. Poznali jste Olga Lounová, jsme tady taky my, Dan Rakacký a Lucie Šlégr, to znamená dopolední show LSD.
1: No a my jsme začali sportem a sportem budeme ještě chviličku pokračovat, protože přátelé, já to musím na Dana prasknout.
0: Počkejte.
1: Protože já se přiznám, že já vždycky po vysílání mám čas, než vyzvedávám malýho ze školky, tak si vždycky oběhnu nějaký okruh v Ústeckém kraji. Buď jdu na jezero Most,
0: ano.
1: Nebo jdu tady na Ústeckou Miladu, já to tak jako různě střídám.
0: No, na Matildu.
1: A tak, a nebudu tak politivní, mám svůj okruh, to je jedno. A teď já jsem šla a volá mi Dan, něco potřeboval, a teď já mu říkám, Dane, ty, já taky jdu tady. Tady je černo přede mnou, černo za mnou, jako to, jo, doufám, že to stihnu.
0: To bylo, jak mělo pršet, jo,
1: ano,
0: mraky,
1: ano, tak ono
0: temný.
1: To je, podívej se z okna dneska, to je podobný.
0: Dneska taky, černo přede mnou, černo za mnou.
1: A teď on tak na tom telefonu byl trošku sticha a já jsem furt pokračovala a on se tak zastavil, pak říká, já jsem ti rozuměl, černoch přede mnou, černoch za mnou. Dane. Bylo by to moje velké přání.
0: Chtěl jsem říct, že jsi řekla, to by se mi líbilo.
1: Bylo by to moje velké přání, ale v mým věku už by mě to mohlo zabít.
2: Hit radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
9: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
10: se to má podařit. Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
11: Zve vás statutární město Chomutov
10: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
11: Více na chomutov.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio North Music.
18: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: hit Rádio Nord Music. Máme tady středu 13. května 9.34 a taky LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný den.
1: A přátelé, máme pro vás teď job snu, prostě job, kde vyděláte balík peněz nebo můžete vydělat balík peněz a je to pozvánka do klubíku. Klubík. To je platforma OnlyFans, takhle se tomu říká. Jestli ještě nevíte, je to vlastně, máte tam profil a prodáváte obsah. Lidi si musí koupit. Většinou to je ta erotický, ale nemusí být, není to podmínka. Ale takhle to
0: jako
1: funguje.
0: Jako už si viděl, že někdo má na OnlyFans neerotický
1: viděl.
0: Obsah.
1: Ano, viděl.
0: A vydělává si tím.
1: Vydělává si tím. Je tam
0: a co
1: třeba
0: tam má za vaření?
1: Ne, je tam slečna, která má profil a lidi říkají, co má dělat. A za to si platí. A ona dělá to, co oni říkají. Takhle to funguje a vydělává velký peníze.
0: Taky si dal nějaký pokyn.
1: Nedal, ale pojďme teď se podívat na další boom, který ovládl internet, a to americká herečka, kterou znáte z filmu Prci, prci, prcičky, Elizabeth Shannon, ta hrála Naďu, to byla studentka z Československa, tak ta si teďkom v 52 letech založila právě na OnlyFans účet a pozor, rozjela to ve velkém stylu. Během jednoho týdne si vydělala částku přepočtu na 27 milionů dolarů. Za jeden týden, za 7 dní.
0: Co tam dala, by mě zajímalo během toho
1: ale
0: jednoho
1: netuším,
0: týdne.
1: Já se na to nekoukal, ale jenom to, že prostě
0: třeba taky říkají, co máš dělat. A ona to dělala.
1: Ale chápeš to?
0: Neříkej mi, že se tohle nezvrhne, když ti ty lidi říkají, co máš udělat.
1: Zvrhne, samozřejmě.
0: No.
1: Jo, ale tak zase
0: prostě jsi taková
1: na prodej.
0: Lehká děva na dálku.
1: A to nemusí, tak třeba jenom udělej to, běž tam, řekni tohle a tak dále.
0: Na kraj okurku.
1: Ale tady to je založený asi na fotkách, že tam dávala nějaké hezké fotky, lidi si to kupujou nebo předplatí si ten obsah. Mě jenom fascinuje to, že tady ta vlastně nemusíš vůbec nic umět. Stačí jenom bejt.
0: A dobře vypadat.
1: Bejt známá a najednou je tam ta poptávka. Já mě by stačilo takhle vydělat, jako pracovat jenom jeden týden. 27 milionů za týden, to je krásný, ne?
0: Já to úplně neuznávám, tuhle platformu, nebo nevím, nemám k tomu, vlastně já nemám asi na to ani názor. Já jako prostě se někde obnažuješ za tyhle ty velké peníze, dobře, ať si to, asi vlastně každý asi v životě dělá, co chce. Spíš je to ukázka toho, když to otočíš, kolik těch uživatelů je, co potom toužej, tak je, samozřejmě erotika vždycky lidi
1: lákala.
0: Ale je to lákala,
1: smutný, no, takhle.
0: Tak, no smutný, prostě erotika vždycky
1: tak
0: byla v kurzu
1: to,
0: a fungovala vždycky a fungovat bude samozřejmě. Otázka je, jestli je to, jak to říct, já pak když jsi maminka, máš ty děti, tak nechceš, aby tvoje 17-letá dcera, aby tohle bylo její profese, no, povolání. A ono samozřejmě to k tomu svádí, jak ty lidi, jestli sihle těch se dělají takový ty hvězdy nebo hvězdičky, že jo, OnlyFans hvězdičky. A pak se některé dívky jdou do věcí, které jich můžou v životě litovat, už se nesmažou a ani jim to ty korunky třeba nepřinese. A to mě je pak vždycky jako líto. No ale když už jsi teda byl u toho, tak já musím říct, že nejenom OnlyFans, ale vůbec i ty sociální sítě občas lidi pobavějí. A já v návaznosti na to, teď jsem si tady vytáhla za tu dobu, co jsi tady mluvil, jednu zprávu, která mi přišla asi před dvouma dnama na můj osobní Instagram.
1: A co tam, co
0: a tam
1: stojí?
0: Se píše: Lucko, několik O,
1: Lucko,
0: vy si založte OnlyFans a budete bohatší jak Babiš. Takže
1: a jsme tady.
0: Už by nebyla Monike, byla by Lucké. A nepchodila bych do práce. No, co bys tady ve zimě dělal, kdybych
1: právě
0: měla takových milionů jako Naďa?
1: Posluchači vyplakali.
0: A já se nenechám zkazit těma prachama. Ne,
1: ne,
0: já chci chodit do rádia.
1: Ne,
0: a chci stávat každý ráno v 6.
1: Dobře.
0: Mně se to líbí.
1: Tak

0: Tohle takhle dopoledne potřebujeme úplně všichni, plno energie. Damiano David na Hitrádu Nord Music. Jsme s vámi stále, díky, že i vy jste s námi. Lucka Dam přejí krásné dopoledne.
1: No a teď něco pro fanšmejkry, který mají rádi dobrý lidový český humor a k tomu sport. Protože do Ústí nad Labem přijíždí show Tiki Taka. Moderátorem samozřejmě klasicky Petr Svěcený. V Ústeckém domu kultury 19. května v Ústí nad Labem vystoupí také Pavel Horvát.
0: Ano, a to je příští úterý, chci dodat, že už se to blíží, bude to co nevidět.
1: Luděk Zelenka a taky ústecký trenér FK Viagemu Sváťa Habanec.
0: Proč to říkáme? No, protože zaprvé už je vyprodáno, ale jelikož posloucháte nás, Hitrádio Nord Music, my vám zařídíme vstupy, jelikož pár vstupenek ještě tady máme a i dneska až do pátku o ně budeme hrát odpoledne v naší odpolední show Padla a těší se na vás Káťa s Kamilem.
1: Takže celý tento týden od 15 hodin o dvě vstupenky na show Tiki Taka až do pátku. Jenom my vás tam dostaneme.
2: Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hitrádia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
3: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
8: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
9: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
15: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 20. 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
20: Hit Radio North Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Takhle hezky si píská Bob Sinclair a dopískali jsme se k 10. hodině a už tady píská s Bobem Sinclairem i Robert. Pojďme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8, 45. kilometr ve směru do Prahy, stojí tam porouchané auto, dejte tam velký pozor. Na Děčínsku v Dolní Poustevně ve Vilemovské ulici narazila dodávka do dopravního značení, projíždějte kolem taky hodně opatrně. A ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona s menším zdržením, počítejte i v protisměru. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku z svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá teď veřejnost o pomoc při pátrání. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky, říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
7: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček těch kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 100 000.
6: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května i na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Smutná zpráva přišla z chomutovského zooparku. Zdejší chovatele se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou medvědicí Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým věkem se pracovníci rozhodli pro její uspání. Míša se dožila úctyhodných 31 let. No a tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a mají tak v podstatě jistotu setrvání v nejvyšší lize. Přestože dohrávali zápas pouze v 10 po vyloučení Benjamina Niarka, podařilo se jim ve Zlíně o 2 góly vyhrát. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách, odpoledne a večer se srážky postupně vyskytnou i jinde. Teploty 12 až 15 a na horách tam to bude do 9 stupňů Celsia. A teď už máme jistotu, že pokračuje LSD.
0: Hit Radio Nord Music.
8: A víme, jak dlouho nás budou trápit ledoví muži a za chvilku vám to řekneme. Co, Lucie? Řekni něco. Tak nic, no.
9: Tak nic.

0: Relax Morning na Hit Radio Rock Music, s váma vaše lezde Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech, a my vám přejeme krásnou středu.
1: A musím si posesknout, ledoví muži pěkně řádí, možná mi dáte zapravdu, po těch vedrech a rekordech, co byly, jsme ani nečekali, že přijde takováhle zima, a je fakt, že dneska už máme druhýho ledového muže, serváce dneska, a je kosa, je fakt zima. Já jsem třeba osobně včera, a taky nebyl jsem sám, když jsem jel odpoledne s Ústí nad Labem do Chomutova, tak jsem zažil však všechny druhy počasí během 60 kilometrů, které jsou kromě sněžení. V Ústí polojasno, paráda, pak jedu Teplice, zataženo, pak jedu Most, vítr, déšť, pak přejedu do Chomutova, zataženo, polojasno, vítr, déšť, foukání. No úplně jsem žasnul, kolik toho počasí je teda.
0: No tak proto se tomu říkají ledoví mužičci, že?
1: Právě.
0: Protože vy se všichni pak jako divěj, ale, no, ale ta pranostika má něco do sebe.
1: Samozřejmě.
0: Takže Pankrát, Servác, Bonifác mají svůj smysl. No a já jsem se na to podívala zase z jiného úhlu pohledu, protože jsem si říkala, kdo takhle pojmenuje třeba svoje děti.
1: Jsou taková nezvyklá jména, pojďme si říct.
0: No, úplně. Jako. A já jsem zjistila, přátelé, že Pankráců je 7 v Česku a jeden z nich žije v Ústí nad Labem.
1: Dekes.
0: Že tam máme svoji stopu, taky se vřel Pankrác. Servác, těch je pouze 5, těch je vlastně taky 5, no? 5-5?
1: 5-5, no, takže to není moc rozšířený. A který to jméno je nejvíc rozšířený?
0: Bonifác.
1: Bonifác, jo, kolik jich je?
0: Jich je 65 Bonifáců. Si říkám, jak mu říkají, Boníku, Bony.
1: Bony, Bony.
0: Bony, jak lid, Bony.
1: Bony, chcete Bony?
0: Bony. Jich je 65 a dva mají taky tady severočeskou stopu. Jeden Bonifác žije v Lounech a jeden Bonifác v Litoměřicích. To je Rostomilý.
1: Bylo hezké okénko.
0: Hezké okénko.
1: Tak, kolik men tady žije?
0: Počkej, Pankrác 7, Servác 5, no, a Bonifác 65.
1: Ano, teď jsou vedla na proumíru. Chci říct jenom ještě, jsem slíbil, že poradím všem a prozradím, kdy to skončí, kdy bude opět teplo, protože na to se všichni těšíme. Už i kvůli třeba úrodě, zase zmrzly nějaký květy, tak už příští středu má být 20 zase. Jo? Takže ještě tento týden, přátelé, to musíme vydržet, no, a už příští týden bude paráda.
0: Hlavně, aby to příští týden už pak mělo nějaký konstantní to počasí.
1: To bude,
0: aby,
1: už, jasně,
0: aby to už zůstalo.
1: Jasně, jo? Jasně.
0: Už chceme na ty zahrádky, chceme grilovat, chceme se bavit se sousedy přes plot.
1: A mě furt vrtalo hlavou, odkud jako ještě ta jména Servác, Pankrác znám, Bonifác, a já jsem na to přišel, protože to zná každej. Takže v téhle pohádce tam byl Pankrác, Servác a místo Bonifáce Bimbác. Tam nevím, proč tam nedali Bonifáce a Bimbáce, takže...
0: Ale pohádka skvělá.
1: Je,
0: a Uhlíř a Svěrák úplně nejlepší.
1: Byla taková hezká tečka za tímto vstupem.
0: Prostě není nutno a zase ano. Bude teplo, nebojte.
1: Ano. Kamarády, tomu já říkám neštěstí. A my jsme vaši kamarádi, buďte s námi.

0: 10.26 a krásně si tančíme středou s vámi Hitrádu Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucie Schläger, Dan Rakacký a všem přejeme krásnou středu.
1: No a krásně jsme se taky dotančili k naší soutěži, protože máme soutěž s nově otevřenou prodejnou Dům spánku. Najdete ji v Ústí nad Labem na Žižkově ulici. V Domě spánku se věnují všemu, co souvisí se spánkem, to znamená postele, matrace a veškerý ostatní příslušenství. No a taky samozřejmě my víme, že se...
0: Tak povídej dál.
1: Já to řeknu klidně celý.
0: Lucie není... se rozhodla, že to řekne celý teda, tak to řekni celý.
1: Já to řeknu celý. Jsem chytrá holka. Každý tělo potřebuje individuální přístup, to všichni víme, aby jsme se dobře vyspinkali. A my teď máme pro vás taky individuální přístup, a to dva polštáře z paměťové pěny od slovenského výrobce Materaso. Pokud si potřebujete kvalitně a dobře lehnout, volejte právě teď na 47 522 14 15 47 522 14 15. Chceš si něco říct, Dané, ještě?
0: Ten, kdo se jako první dovolá, má dva polštáře z paměťové pěny. Pojďte na to teď.
2: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
0: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasika Sound of Silence na Hitrádu Nord Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a taky už naše soutěž s Domem spánku, který má nově otevřenou prodejnu Pustí nad Labem o dva polštáře s vámi, to je pěny, telefon 47 520 522 1415. Hitrádu Nord Music, krásné dopoledne, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý den, tady Dana.
2: Danuško, zdravíme, dobrý den, kam jsme se, nebo kdo se k nám dovolal, odkud?
1: Mělníka.
2: Danuška až Mělníka.
1: Kousek od vás vlastně.
0: No, kousek od nás. Zníš překvapeně teda, poslouchám.
1: Ano, protože je tak, jako jsem slyšela jenom, kdo chce polštáře, zkuste zavolat, tak říkám, tak to zkusím.
0: A já chci, že jo, tak si zavolám, chceš polštáře, zavolala.
1: Tak to si prostě zavolám a dobrý.
2: Danuško, dobře jste udělala, jak jste se vyspinkala dneska, Danuš?
1: Dneska docela dobře. Můžu říct, já jsem včera byla na výletech dlouhej, takže dneska takový jako nechtělo se nestávat, ale docela to šlo. Neříkám, že by něco nechtělo stávat víc.
0: Chápeme. My tady máme soutěž právě s nově otevřenou prodejnou v Ústí nad Labem Dům spánku o ty dva polštáře z paměťové pěny, což je dobrý polštář, tam to se spí krásně, ale teďko máme pro tebe takový úkol. Lucie ti řekne příběh nebo nějakou zprávu a na tobě bude nám říct, jestli je pravdivá nebo nepravdivá.
2: Jo, bude to informace.
1: Bude to hodně složitý.
0: Nebude.
2: Dobře poslouchej, nebude. Bude to informace a ty jenom zjistí, jestli je pravdivá nebo ne.
0: Zamysli se nad tím,
2: jdeme na to. Daniel má doma v Jirkově velkou vodní postel se slanou vodou, jakou měl Bohumil v dědictví kurva hoši guten tag. Každý večer se tam těší, že se v ní zaplave.
0: Co myslíš, je to pravda nebo ne?
1: Já si myslím, že ne. Když přijdu na návštěvu.
0: Jezdit nemusíš, není to pravda. A vyhráváš dva polštáře materaso z paměťové pěny od Domu spánku v Pustí nad Labem. Pocity?
1: Tak to je super.
0: Super, je to super.
1: Super, úplně neskutečně. Ještě přemýšlím, jestli je to furt pravda.
2: Je to pravda, Danuško, kam ty dva polštáře poputujou? Zůstanou v domácnosti nebo je někomu věnuješ jako dárek?
1: Mně teďka dorůstá syn do toho věku, kdy se v 19. po maturitě rozhoduje s přítelkyní, jestli jim pomůžeme sehnat nějaký první byt na pronájem a spolu zkusit bydlet, takže si myslím, že asi to dám jim.
2: Ježiš, to je hezký.
0: Takhle, tak jako první výbava do nového bytu, to je pěkné.
1: První výbava do nového bytu, ano.
0: Hodná maminka.
1: A koupíme hrnce a uvidíme, jaká bude nevěsta.
0: A to je ten okamžik, kde děti odlétají z toho rodinného hnízda. Jak to maminka cítí?
2: Jak seš na to připravená, Danuš?
1: Je to strašně divný. Protože to za první stárneme, že jo? A za druhý prostě je to taková ta další životní etapa. Ale já čeká jenom důchod, že jo? Protože já znamená, že to mě dopad není.
2: Ale ne, to ještě důchodu čas, daleko.
0: Časnost,
2: neblázni.
0: Zase nepředbíhej.
2: Danuško, je to tvůj jediný syn, nebo máš ještě nějaké děťátko?
1: Mám ještě dceru, ale ta ještě doufám bude doma pár let.
2: No tak vidíš, to je dobrý.
1: 14.
0: No, tak
2: to je dobrý.
0: Chvilku zůstane.
1: Ano.
2: Zrovna jsem...
1: Takže za 5 let zase nějaký polštáři, jo?
2: Dobře. Já jsem tě zrovna chtěla vychválit, respektive tvého syna, protože dneska je takový ten trend, že ty děti se drží u rodičů nejlépe do 30, aby nemuseli nic dělat. A jestli říkáš, že je takhle mladý a snaží se osamostatnit, tak to je zase jako na druhou stranu chválihodný v dnešní době. To je
1: jako pozor. Tím, že je interáž vlastně, takže on už jako se dá říct, že doma není ty 4 roky, tak si myslím, že pro ně je to takový jako asi přirozenější, než když jsou ty děti doma jako v tom mama hotelu, on už prostě takový... Už i na ten Inter vyšel, že jo, tak to bylo takový divný, jako když se toho dítě to člověk zbavuje, že jo, takový, no.
0: No, rozumíme.
2: Je to život.
1: A prostě zvládnu to, je to život prostě, no.
0: Jak jsi říkala, další životní etapa, hele, věříme, že bude i tato etapa úspěšná, dobrá a že si ji užiješ.
1: No, snad jo. Tak teď už nás čekají pak ještě ty vnoučata, že jo, takový ty radosti, rozmazování škol a trápení těch rodičů a tak, jak nám to dělali ty naši.
2: No my samozřejmě doufáme hlavně, že si to ti vaši mladí dva polštáře z paměťový pěny od slovenského výrobce Materaso a samozřejmě od Domu spánku, že si to užijou, že se jim na nich bude dobře spínkat a přejme jim samozřejmě do společného života hodně štěstí. A to by tak.
0: Tobě krásný den, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj. No a už zítra zase další dva polštáře z paměťové pěny od slovenského výrobce Materaso od Domu spánku. v naší dopolední show LSD. Danušce samozřejmě gratulujeme.

0: skupina Krištof, taky Sima, hvězdáři na hitrádu Nord Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a blíží se 11. hodina a s ní taky, protože je středa.
1: Přesně tak.
0: Hodina hosta.
1: Středa hosta je třeba na hitrádu Nord Music definitivně a myslím, že každou středu zveme zajímavé, úžasné, báječné lidi a osobnosti z celého Ústeckého kraje a dnešním hostem bude taková vzácná hostka, dáma Sára Jislová, což je cvičitelka. My jsme už od rána o tom mluvili, Dan byl včera se mnou na cvičení Báre, protože jsem ho donutila, nepřenosná zkušenost je nejlepší a Sára právě přišla k nám do studia. Sáry, zdravíme tě, ahoj.
2: Ahoj. Dobrý den, ahoj. Děkuji za pozvání, já jsem ráda, že moje pozvání pořád trvá i po včerejší lekci.
0: Ano, samozřejmě, já jsem rád, já jsem na sebe pyšnej, že jsem to dal a jenom jsem říkal, že zjišťuju, jaký všechny svaly mám v těle teď, že jsem o nich ani nevěděl, co mě všechno bolí. Takže
2: tak
0: cvičení výborný, přesně tak. A to budeme probírat, jsme rádi, že jsi přišla brzo, protože v 11 to vykopneme, na co se můžeme asi tak těšit, co Lucie?
1: Takže Bára je cvičitelka, Sára je cvičitelka Báre, pilátesu, jogy a tak dále, takže probereme vlastně všechny možné cvičení, pro koho jsou vhodný, nevhodný, co od toho čekat, kdy začít cvičit, kdy skončit cvičit třeba, jestli to taky jde, já nevím. Každopádně já jsem se včera dozvěděla mimochodem jednu úžasnou věc a to si nechám na 11. hodinu. Mm-hmm. Počkejte si, protože jsem zjistila, že Dan má stytkou kost.
0: Jo, takhle.
1: A to si necháme
0: to
1: na 11.
0: jsem taky zjistil včera. Sáro, těší se na 11.
2: No těším se, jdu si radši ještě ověřit, že mají i muži stytku sponu.
0: Tak si vydržte i vy, v 11 začínáme.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde?
10: Od ESA koupí auto od ESA.
11: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte Dasfeld Auto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
18: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: S vámi je Trádo Nord Music, to byla Sigma, teď je 11 hodin, už je tady taky Robert, pojďme si dát počasí zprávy a jdem se podívat i na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Teplicku v Koštanech v ulici Na Hampuši. Došlo tam ke srážce osobního auta s pracovním strojem. A ještě jde osmička mezi 18. a 48. kilometrem ve směru do Ústí. Tam bude v levém pruhu probíhat údržba svodidel. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádně okamžité pomoci. Mosková mrtvice ohrožuje stále více lidí. Nemocnice krajské zdravotní proto ve čtvrtek a v pátek chystají v Děčíně, Mostě a Chomutově osvětové akce. Proč jsou tak moc potřeba, vysvětluje mluvčí společnosti Ivo Brániš.
9: Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity. I přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému pátému či šestému člověku cévní mozková příhoda hrozí.
1: Osvětové akce nabídnou mimo jiné i vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Zájmy Česka by měl na červencovém summitu NATO zastupovat především premiér Babiš. Pro jeho účast se v průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57% respondentů. Zhruba polovina dotázaných by ráda viděla na setkání státníků i prezidenta Pavla a ministra obrany Zúnu. No a HC Slovan Ústí nad Labem dostal nabídku od Českého svazu ledního hokeje na setrvání ve druhé lize. Jednatel klubu Jan Čalon oznámil, že bude i novým trenérem a povede mužstvo místo Vladimíra Růžičky. Teď prý musí zvážit veškeré výhody a nevýhody obou soutěží. Krom hráčského kádru půjde také o sehnání dostatečného množství financí. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Odpoledne a večer se srážky postupně vyskytnou i jinde. No a teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
10: Tak, to byl Robert. Zprávy počasí, 11. hodina, my už jsme tady zmiňovali dnešní host. Jdeme na to.
8: Hit Radio North Music.
0: No a tím hostem je cvičitelka Sára Jislová, nejenom teda Báre, cvičí toho daleko víc, to si všechno řekneme. A jsme rádi, seš tady. Ahoj, Báro.
11: Ahoj, Sára.
10: Ahoj.
0: Zase Sáro. Báro, Sáro, vidíš to? Mě taky to Báre, mě to taky.
10: Je to cvičení Báre, ale je to no, Sára.
0: Sára, promiň.
10: Sáry, prosím tě. Nejlepší preference, co by si upřednostnila? Cvičení Báre, yoga nebo pilates? Co je za tebe top?
11: Všechno dohromady, všechno zkombinovat. Báre vás zničí, jak jste si včera vyzkoušeli, yoga vás protáhne a pilates vám dá ten základ, ze kterého se potom můžete odrazit. Takže všechno dohromady.
10: Tak za chviličku probereme podrobnosti.

0: za námi Hauzír, Tu Sweet, s vámi Hitrádio Nord Music, taky dopolední show LSD, Luzka Šléger, Dan Rakacký a taky náš dnešní host, bude se cvičit, Sára Jislova.
1: Ano, tak přesně, Bára.
0: Sára.
1: A jsme u toho.
0: Sára.
1: Sára a cvičení Báre. Báre je obrovský fenomén dnešní doby, je to takovej jakoby trend, si troufnu říct. Řekněte, Sáry, v čem je to Báre tak unikátní?
2: Mně to připomíná takový moderní aerobik, kdy vlastně člověk fakt po té lekci, jak jste si vyzkoušeli, tak fakt cítí, že si zamakal. Mm-hmm. Zároveň pro ženy to je pořád takový ladný pohyb, který jim vytváří dlouhý štíhlý svaly a není to nějaký robustní cvičení, který by jim naopak vytvářelo ty obrovský ramena, kvůli čemu třeba ženský nechodí do posiloven a bojí se toho, že by potom vypadaly příliš maskulině. Takže tohle cvičení vytváří nádherný těla.
1: Ještě hezčí jak pilates.
2: Ještě hezčí než pilates, si myslím, protože tím, jak vlastně to je i trošku kardiocvičení, protože se u toho člověk zapotí, dělá tam těch opakování o dost víc než v pilates, kde by se mělo dělat 8 až 16, tak tady se začíná, my teda jakoby končíme na těch 20, ale teoreticky by se mělo dělat 20 až 40 a to už fakt jako se člověk u toho pořádně zapotí a ten výsledek je podle mě mnohem rychlejší než jenom u toho samotného pilates. Proto teďka to Báre vlastně dostává mnohem větší prostor než třeba pilates.
1: Je to Báre už vlastně vůbec na světě dlouho, nebo se jenom teď se zrodilo, nebo už dlouho a my jsme na něj teprve v Česku přišli?
2: Myslím si, že to je jako pořád modernější trend, protože to vlastně vychází z toho pilates. Zároveň není to jenom pilates, ale opírá se to hodně o baletní prvky, který můžou spoustu mužů odrazovat, ale i tak muži jsou vítáni a my je tam vždycky rádi vidíme, vidíme je rádi trpět, takže určitě doražte, ale je to rozhodně modernější styl cvičení.
1: No, včera jsem, už jsme o tom tady ráno mluvili, včera jsem vytáhla svého kolegu Daniela k Sáře na hodinu.
0: A já jsem byl skeptický, řekla, že to je jako balet a řekl jsem si, ne, tak to jsem udělal blbost, tam nechci. Měl jsem z toho samozřejmě nějaký obavy, balet, chlapa, balet, to je divný, že jo. A nebylo, bylo to v pohodě, já jsem spokojený.
1: No, oni ty hodiny nemusí být asi, nevycházejí pouze z baletu, protože jak Sáře už jsem na pár hodinách byla, ale některý jsou zase víc silový, některý jsou takový trošku tanečnější, takže je to o tom, jak se to ten učitel nebo ten instruktor nastaví?
2: Samozřejmě. Záleží taky na tom, jaký pomůcky člověk používá. My jsme třeba včera nepoužívali žádný pomůcky, nebo volitelně mohli mít závažíčka na kotnících, půlkilový závažíčka, a nebo používáme půlkilový činky. Mým klientkám to bohatě stačí, protože fakt, když uděláte 40 pohybů s půlkilovou činkou, tak to prostě vynahradí 10-kilovej bench nebo cokoliv jiného, takže nám to jako stačí, ale můžete se potkat i s tím, že používají dvoukilový činky, anebo používáme overbaly, posilovací gumičky, ty jsou skvělý na paže, na stehna, takže všechno možný a fakt jako je to výborný cvičení.
1: Pro koho je to cvičení Báre vhodný, nebo je tam i nějaká skupina, že si řeknete, to prostě není dobrý?
2: Mám vždycky obavy, když mi dorazí těhotná žena, tak tam jako mám obavu, pokud necvičila do té doby, tak tam jako vždycky to doporučuju po konzultaci se svým doktorem, ale jinak vždycky si to může ten klient upravit podle toho, jak se cítí, vždycky si může zpomalit, zrychlit ty pomůcky, využít nebo je dát stranou a tím, že se tam vyloženě nějak neskáče, nejsou tam žádný nárazy, tak je to vhodný i pro lidi, kteří mají třeba omezenou mobilitu v kloubech, že to nemusí být jako, že by se museli vyhejbat těm nárazům, takže je to i šetrný na klouby, takže já úplně nedokážu říct, pro koho by to nebylo vhodný, asi někdo v hodně pokročilém věku, kdo nikdy nesportoval, tak tam bych jako začínala velmi, velmi jako střídmě, ale jinak si myslím, že to je vhodný pro každýho.
1: Když chce někdo hubnout a má strach, že začne takhle cvičit a začne nabírat na té svalové hmotě, může se to u Báre taky stát nebo ne?
2: Určitě se to může stát, když fakt jakoby člověk půjde do velkých rozsahů a vlastně ten sval musí překonávat velkou vzdálenost a samozřejmě potom záleží extrémně na tom, jak se člověk stravuje, takže když se zaměříte na to, že budete doplňovat extrémně bílkoviny a budete se stravovat tak, abyste nabírali, tak samozřejmě to tělo se bude měnit úplně jinak, než když člověk se stravuje normálně nebo naopak dává jako přednost nějaký lehčí stravě.
1: A jinak by to Báre ale mělo dělat takové ty dlouhé, štíhlé nohy.
2: Přesně.
1: Já na ně čekám. Já jsem začala chodit.
2: Ale to taky
1: za jak dlouho se dočkám?
2: Taky záleží, jak

0: často chodíte. Že?
1: No, tak stačí mi to dvakrát týdně, nebo je to málo?
0: Já vždycky říkám, že když člověk chodí jednou týdně, tak každý týden začíná od začátku.
1: Dobře.
0: Když chodí dvakrát týdně, tak je to taková udržovačka. Neuvidí pravděpodobně žádnou změnu, ale je to prostě jako pořád stabilní výkon. A když chodí aspoň třikrát týdně, tak tam se teprve děje ta změna. Mám klientky, které chodí i třikrát denně, mám klientky, které chodí jednou za týden.
1: Třikrát denně?
2: To mě zabilo.
1: To bych chtěla mít ten čas spíš na to cvičení. To jim každopádně závidím. Ale teda, abych měla ty krásný dlouhý štíhlý, na který čekám, tak třikrát týdně musím.
0: Třikrát týdně.
1: Tak já půjdu ještě v pátek.
2: S námi dnes Sára Jeslová a za chvíličku se ke cvičení vrátíme.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a samozřejmě středa a dnešní host, cvičitelka nejenom bar, ale taky pilatesu a jogi, Sára Jislová.
1: No a já se včera společně s Lucí účastnil a tam jsem se dozvěděl, už jsme o tom mluvili, jednu věc, o který jsem neměl ani tušení, že jako chlap mám stydkou kost. Jak to teda je, Sáro? Opravdu jí mám?
2: No, samozřejmě.
1: Všichni chlapi?
2: Všichni chlapi jí mají. Můžete se kouknout klidně na toho kostlivce, který je na těch, v těch třídách jako biologie, no jasně, ano. Tak ten to tam má taky.
0: Je pravda, že jsme začali cvičit a Sára říká, tady tu stydkou sponu, jak máte to, a já na jsem se otočila, říkám, tu nemáš, to se tě netýká, a najednou Sára, když mě zaslechla, říká, ne, to mají i muži, to mají, a říkám, aha, dobře, no, dobře, takže jsme se i edukovali zároveň.
1: Takže už to víme.
0: Jseš takovej, proto jsou ty, jste položeny, když se vám to hodí, citlivky. Pojďme se podívat teďka, Sáry, na ten rozdíl v tom cvičení, protože já mám pocit, že vždycky nějakou životní etapu je něco trendy, pak to jakoby upadá. Ty přecvičuješ jogu, bare a pilates, tak jaký tam jsou zásadní rozdíly v tomto cvičení?
2: Jogu přecvičuju nejdíl ze všech těch stylů a vlastně pro mě to je způsob, jak se pořádně protáhnout. Je tam kombinace dechu, meditací, toho, že spojujeme prostě tělo, dech a mysl všechno dohromady, a je to spíš pro mě něco, u čeho se sklidňuju a zpomaluju, což možná holky, které ke mně chodí cvičit, tak se u toho zasmějou, protože dělám docela rychlou jogu, takže pokud si myslíte, že yoga je právě jenom protahování a relaxace, tak bohužel není. A i u toho si můžete posílit. Teďka jsme vlastně na lekcích trénovali stojku na hlavě, na předloktí, na rukou a děláme i různé silové pozice, takže dá se tam to tělo posílit taky, ale třeba střed těla bych doporučila posilovat opravdu vyloženě na pilates, kde se na to člověk soustředí vyloženě. Tam se soustředí na střed těla jako takovej a končetiny jsou takový jako doplněk, jako když byste si postavili stěny, stavíte dům, tak stěny jsou ten váš střed těla a okna, dveře, to jsou prostě ty ruce, nohy, a to už si můžete doladit, jak potřebujete. A vlastně to pilates se hodně soustředí na zdravý střed těla, takže by vás sem nikdy neměly bolet záda, ale nechci si hrát na žádný fyzio, takže pokud máte nějaký problémy se zádama a podobně, tak nejdřív vyražte k doktorovi k fyziu a teprve potom jako prevence vyrazit na pilates.
0: Blíží se nám plavková sezóna. To znamená, že většina našich posluchaček bude chtít trošičku třeba ubrat těch pár kilo. Je yoga spíše teda na protahování páteře a na protahování celého těla, nebo se na ní dá i lehce zhubnout?
2: Zase bude určitě záležet, na kterou jogu vyrazíte. Já jsem o tom dělala celou podcastovou epizodu, kdy 3/4 hodiny vyjmenovávám to, jaký všechny jako druhy jogy existují. Takže když vyrazíte na restorativní jogu, kde v těch jednotlivých pozicích jste vypodložený polštářema, ležíte a jenom dejcháte, tak pravděpodobně u toho nic nezhubnete. Sice si vyčistíte hlavu, ale tělo tam jako až za stolik nepracuje, protože regeneruje a relaxuje. Když vyrazíte na aštangu nebo vinyasu, kterou právě učím já, tak tam jako si myslím, že jste schopný se posílit a trošku vytvarovat. Ale určitě, zase určitě záleží, jak se stravujete, protože to je 1 hodina z těch 24 a jestli potom do sebe tlačíte dortíky horem spodem, tak ta změna tam nepřijde tak rychle.
0: A ty jsi řekla vinyasa?
2: Vinyasa. To je styl jogy, kdy spojujeme dech s naším pohybem, jeden dech, jeden pohyb, a vlastně se tam hodně dělají pozdravy slunci, takže se pohybujeme nahoru, dolů a je tam taky vlastně trošičku to kardio, ale ne až za stolik jako oproti tomu báre třeba.
0: Takže yoga spíše na protažení, pilates je teda na zpevnění.
2: Jo, a tam se vlastně člověk seznámí s těma základama. Když vyrazí na první lekci báre, tak to může být jako co to je za pohyby. Když by předtím člověk třeba vyrazil na pilates, tak si tam osvojí třeba i tu stovku, o který jsme se tady bavili, nebo jiný další základní cviky, a z toho potom může vycházet do toho báre, kde už to je právě rychlejší a plynulejší a může se opřít o tyhle základy.
0: Takže doporučení, než člověk půjde na báre, aby měl aspoň nějakou základní znalost toho pilatesu?
2: Nemusí to tak nutně bejt. Může to být prostě, že člověk fakt se potřebuje rychle pohybovat, aby u toho vypnul hlavu, a to báre bude jediná cesta, kde prostě se mu to podaří. Takže nechci to jako škatulkovat, nejdřív běžte na jogu, potom na pilates a pak teprve na bar, ale prostě to, co vás přiláká, tam vyražte a nenechte se odradit tou první lekcí, která může být prostě španělská vesnice, jako pokaždý, když zkouší člověk něco novýho. Já to nerozděluju pro začátečníky pokročilý, protože pro každýho začátečník může být něco jiného. Může to být žena, která nikdy nesportovala, anebo to může být začátečnice, která ale běhá maratony a jenom začíná s tímhle jako sportem novým. Mm-hmm. Takže já to nechci rozdělovat a proto říkám vždycky, přizpůsobte si to, jsem tam pro vás, takže když něčemu nerozumíte, nejste si jistý, tak se mě zeptejte, nebo jakýkoliv té lektorky, ke který jdete cvičit, aby vlastně jste věděli, že vy to děláte správně s tou svojí úrovní, na který začínáte.
0: S náma na Hit Radio Music cvičitelka fenoménu bárecvičení, pilatesu a jogy, Sára Jislová, zůstaňte s námi.

0: Black Eyed Peas, s vámi Trádo Nord Music, 11.25, taky dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakaský a taky s námi náš host, cvičitelka Sára Jislová.
1: Sáry, přece jenom těch kurzů dneska je v nabídce celá řada. Jak má člověk poznat tu správnou lektorku?
2: To poznáš na té lekci. Prostě když si přečtete v popisu lekce, že tam je nějaká lektorka, tak nemůžete vědět, jestli prošla jedním kurzem, který trval 12 dní, nebo jestli má za sebou 13 kurzů, byla někde v zahraničí a má spoustu zkušeností, že to poznáte až na té lekci a poznáte to, jak k vám přistupuje. Když vám jenom dává nějaký prázdný instrukce, nebo jenom počítá, nebo jenom cvičí a vlastně vám nic neříká, tak tam poznáte, že ještě s tím nemá úplně jako zkušenosti. Takže poznáte to, že se vám to snaží přizpůsobit, poznáte to, že se vás i na začátku zeptá, jestli jako máte nějaké zdravotní omezení, jestli už máte nějakou zkušenost, jestli si má na něco dát pozor a poznáte to z toho, jak s váma jako komunikuje.
1: Mm-hmm. Ty přecvičuješ báre cvičení, který je obrovský fenomén. Já jsem si našla, že v Ústeckém kraji, nevím, jestli jsem to dohledala přesně, ale snažila jsem se, protože báre je velmi atraktivní v Praze, je to hodně na Instagramech, je to takový hodně in. A v Ústeckém kraji jsem viděla cvičení pouze v Ústí nad Labem a pak seš ty, která cvičí vlastně v Mostě a v Chomutově, tak naveď třeba naše posluchačky, který by si chtěli přijít zacvičit, kam můžou přijít.
2: Já cvičím v Mostě ve studiu Powerplate Most. Všechno to najdou na mých webových stránkách sarajslová.com, anebo právě mezi Mostem a Chomutovem jsou Údlice, tam je krásný takový komunitní studio, kde doporučuji všem vyzkoušet. Je to v takový starý střední škole, myslím, a tam to zrekonstruovali na nový studio, takže doporučuji tam to vyzkoušet. A nebo cvičíme teďka sezóně v létě venku na střeše kavárně na ulici, a nebo od června do konce srpna cvičím přímo na jezeře Most, kde vlastně cvičíme na molech, takže úplně na vodě.
1: Když bych chtěla nějaká posluchačka dorazit, potřebuje něco sebou?
2: Nepotřebuje vůbec nic, já jsem hrozný autista na tohle a vozím si všechno sebou, takže mám všechny podložky, všechny bločky, všechny pomůcky, které byste potřebovali, tak mám tam sebou, stačí se jenom zaregistrovat, abych s váma počítala a potom už to je pro vás nachystaný, jenom pohodlný oblečení a odvahu zkoušet něco nového.
1: Je pravda, že když jsem k Sáře dorazila, mě to hrozně vyhovuje, stačí si vzít ručník, vlastně i voda tam je, takže ani pití nepotřebuješ a mě to hrozně vyhovuje, že nemusím sebou nic stahat, žádný velký tašky, takže to je fakt skvělý, to doporučuji, protože to mám zkoušený z vlastní zkušenosti.
0: S námi dnes Sára Jislová, za chvíličku pokračujeme.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
5: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční. No
4: noční.
5: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
6: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: jeskyně německé kvality v XXX Lutz Liberec. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragon, s vámi Hitrádu Nord Music a pokračujeme dál. S námi Sára Jislová, která cvičí nejenom báre, ale taky jogu, pilates. Je tady taky Luzka Šlégr, Dan Rakacký a my se o tom všem tady hezky povídáme a pokračujeme dál.
1: A pojďme se podívat ten fenomén ještě jednou na to báre, který opravdu teďka je obrovským fenoménem ve cvičení. V čem je teda podle tebe, Sáro, tak strašně unikátní, že to všichni potřebují mít, všichni na tom hubnou nebo formujou, nebo prostě dávají ty fotky a ten Instagram, jak jsou díky báre dokonalý. Tak v čem je to tak skvělý?
2: Určitě to je dobrý marketing, ale taky to je tím, že vlastně to hodně spojuje pohyb s hudbou. Teoreticky, jak to vychází z toho baletu, tak by to mělo vycházet i na fráze, což se přiznám, já úplně hudbu tolik neslyším, takže nedávám to na fráze té písničky a nechce se mi čekat na nějaký refrén, až to tam jako přijde ten drop, aby jsme začali pulzovat, takže já to spíš jedu na počítání, ale jak Lenka Krejčová, která vlastně s tímhle bare boomem úplně jako přišla v Praze a otevírá spoustu studií a jsou to fakt takový ty estetický studia, kde
1: no,
2: se lidi
1: krásný vyfotí, jsou. No, to. Tam jsou ty tyče, jo, ty květiny, jo. Ty to je designový celý. Tam člověk, to jako člověk už jde vlastně jenom za tím prostředím,
2: jo,
1: v podstatě.
2: Jo, a musí se na to hezky oblíknout, jo, jde jako cvičit, aby se tam vyfotil a pak si dal tu maču.
1: Na to už je fakt jako životní styl, vlastně jo, takový je lifestyle bare.
2: Je to jako známka toho, že ta žena jako má tu áčkovou právě osobnost, jak jsme se tady bavili, že chce nejenom cvičit kvalitně, ale i u toho nějakým způsobem vypadat, tak ta vlastně to popisovala, že vlastně pokud hledáte dobrou a zkušenou lektorku báre, tak ta to má i napočítaný na tu hudbu, což se přiznám, tam ještě nejsem zatím.
1: Dobře, a v čem teda je to tak skvělý?
2: V tom, že tě to úplně vtáhne, v tom, že vlastně nemůžeš myslet na nic jiného a jenom prostě slyšíš tu hudbu, do tý si tam pulzuješ tou nohou, hoří ti zadek a nemůžeš prostě přestat, protože ta lektorka tě tak jako vybičuje, že jako tě to jako zažehne zevnitř.
1: To jsem se právě k tomu chtěla dostat, k tomu počítání, protože tam třeba oproti tomu pilates cvičení, tam se počítá kratší dobu a to báre, mám pocit, že jsem... že umřu, protože Sára to dělá tak, že počítá 20, 19, už se všechno rozumíš, 3, 2, 1, už si říkáš, že jo, a ona, a ještě 10, a pojďte holky. A teď vlastně, takže tam je rozdíl trošku v těch počtech.
2: Jo, jo, jak jsem říkala, vlastně pilates by mělo dělat 8 až 16 opakování a to klasický pilates, co jsem se jako, když si s ním poprvé setkala, tak mi připadalo extrémně nudný a spíš takový jako cvičení pro babičky, že se tam lidi válejí na zádech, ale i pilates se vyvinulo do toho, že to je trošičku rytmičtější a takový, jako se tomu říká contemporary, že to má taky nějakou jako sestavu a sekvenci, skrz kterou se jako prolínáme, ale to bare by mělo být v tomhle počítání intenzivnější, ale já to vždycky holkám říkám, takže jako já to nepočítám, abyste těch 40 opakování udělali, já to počítám, abyste věděli, že to jednou skončí, protože já jakoby krom toho, že počítám, tak ještě koukám, jestli to dělají všichni správně. Do toho říkám, srovnejte si paty, srovnejte si, zavřete spodní žebra, do toho počítám ještě dechání a přiznám se, občas, když mám nějaký slabší den, tak už to nezvládne ta moje hlava všechno takhle dohromady, takže místo 20 opakování člověk udělá 35 a vlastně mu nic jiného nezbyde, protože čekají, až já si to dovypovídám a dopočítám.
1: Pojďme se ještě podívat na to porovnání, protože já jsem třeba pilates cvičila a ty jsi řekla, že to je jako pro ty babičky, jo, ale mě to vlastně strašně vyhovovalo, protože člověk, co má trošku problémy třeba se zády, což já jakoby mývám, tak mě to cvičení přijde jako opatrný vůči tomu tělu, ale zároveň se člověk posílí. Jo. Když toto bar je tak intenzivní a tak jako extrémně fakt to jako jede, jo, že je to třeba... může se stát, že někomu nemusí vyhovat z toho zdravotního hlediska, no, že ty záda to třeba nedají.
2: Jakýkoliv nebo... vyhřezlý plotinky, cokoliv, to může být jako situace, kdy bych byla s tímhle cvičením jako opatrná, protože tam fakt člověk musí mít silný střed těla, aby když tu nohu zdviháme do nějaký arabesky holubičky, tak aby to prostě nepřešlo do toho, že se prohnou v zádech a naopak se tím jako ublížej, ale to je s jakýmkoliv cvičením. Když půjdete do posilovny a tu techniku nebudete mít správnou, tak si ublížíte, i když budete cvičit třeba s lehkou váhou.
1: Vidíš progres na svých klientkách?
2: Extrémní, ježiši, jak já je miluju, to je prostě skvělý. I jako na té józe, na pilates, my vlastně teďka jsme měli uzavřený kurzy od ledna, máme to do příštího týdne a to je fakt jako nejenom na tom těle, ale i na tom sebevědomí, jako oni začnou jako najednou se cítit dobře, jejich manžel jim pochválí, že mají najednou jako pevnější zadek, nebo si chválej to, že konečně stíhali ty svoje manžely na běžkách a dejchají jim na zádech, když jdou na ten výšlap na Sněžku a podobně, tak to jako mě to přináší takovou radost, když přijdou s takovouhle jako pochvalou. Během té lekce to je hrozný. To je jako love-hate relationship, kdy oni mě jako fakt nesnášejí, nadávají mi, já to vidím na těch pohledech, jak fakt jako se zbláznila, že chceš, aby jsme tady potom ještě pulzovali, ale jako potom, když přijdou a tak já jsem byla na pilates víkendu, na který jezdím každýho půl roku a prostě vždycky se vrátím úplně zničená a teďka jsem úplně v pohodě, no tak já to miluju svoji práci.
0: Takhle já se přiznám, já se nenadával. Já jsem neměl ani sílu nadávat, ale...
1: Dan během hodiny volal, maminko, zachraň mě,
0: ne, jako bylo to domů. Fakt intenzivní, bylo to náročný. S námi dnes tady Sára Jislová, která přecvičuje nebo cvičí báre, pilates a jogu. No a za malou chviličku budeme pokračovat dál.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music.

0: Všechno nebo nic. Eva Farná s vámi hitrá do Nord Music, taky s náma dnešní host Sára Jislova a taky jsme tu my, Dan Rakacký a Lucie Šlégr. Jdeme do finále.
1: A věnujeme se velkému fenoménu bare, což je speciální cvičení nebo taková novinka ve cvičení. A teď mi tady mezi písničkou zrovna Sára řekla takovou informaci, že zná holky z Litvínova, který jezdí do Prahy na hodiny bare. Protože vlastně ani neví, že to je třeba i blíž. A já si pravda, že když jsem si hledala bare, tak jsem si taky musela to vygooglit. Objevila se mi tam vlastně úplně náhodou, hned jsem skočila na tvůj Instagram, už jsem si rezervovala hodinu a byla jsem tam, takže je to jednoduchý, ale vlastně opravdu v tom našem Ústeckém kraji a v tom regionu není těch možností moc.
2: Jo, nejsem si vědomá toho, že by v mém okolí bylo víc těch studií, právě v těch Údlicích je jediný, kde je ta baletní tyč přímo, jinak v tom powerplateu my vlastně cvičíme na těch powerplateových strojích, který nic nedělá, jenom se jich přidržujeme místo té tyče, takže to je taková, tomu říkám, mostecká verze bare. Ale jako jinak já se ani nesnažím pozorovat, jestli nějaký nový studia vznikají nebo ne, protože vím, že bych se sama tím dostávala pod tlak, jak to, že ještě nemám svoje studio a jak to, že ještě nejsem tak daleko jako všichni ostatní, takže já koukám i třeba na ten Instagram jenom pro inspiraci, jak se stavit další svoje sekvence, jak třeba pořádat nějaký akce, ale nesnažím se koukat na to, kdo cvičí ve vedlejším městě.
1: Zatím moc nevzniká, já jsem to opravdu dlouze hledala, je pouze v Ústí nad Labem, v Báre se cvičí a teda tady u Sáry, kdo by chtěl, Sára Jislová tečka. Kom, tam najde podrobné informace, už jsi zmiňovala, že cvičíš
2: Powerplate v Mostě, potom cvičím vlastně v těch Údlicích, cvičím i v Chomutově a BeFit Yoga Studio a nebo cvičíme venku, od června to bude i na jezeře a teďka na střeše kavárny na ulici v Parku Střed v Mostě.
1: Takže kdo se bude chtít přidat, stačí sledovat stránky www.sarajislova.com. Pojďme se podívat, Sáry, ještě na takový, jako já mám občas pocit, že vždycky přijde nějaký fenomén v tom cvičení a hrozně se to drží, všichni to jako jedou a pak to jako jde úplně do ztracena. Pojďme se třeba připomenout aerobik, který já jsem milovala.
0: Já taky jsem rád aerobik.
2: Já vlastně taky, já jsem ho cvičila na tělocviku na vysoké škole a bylo to skvělý, takže jako a tam jsem si myslela, že to bych nezvládla nikdy udejchat a ucvičit, takže.
1: A teď si představ, že možná bych měla větší problém najít si hodinu aerobiku než bare, protože prostě už
2: nebo třeba
1: úplně
2: zumba
1: pryč,
2: to úplně vyhynula.
1: Zumba vyhynula, přesně. Tak já mám možná pocit, že trošku ta yoga jde do ztracena. Ty přecvičuješ taky?
2: Jo. Já vlastně si myslím, že ta yoga má největší potenciál překonat všechny tyhle fenomény, protože ta už je jako prostě 4000 let stará a překonává i tyhle vlny, prostě lidi na chvíli upadnou a na chvíli se zase k ní vrátí zpátky, takže ta si myslím, že má největší potenciál, ale určitě se taky vyvíjí, určitě to už není taková ta klasická yoga, kde byste si museli zalomit nohy za hlavu, abyste byli jako jogíni, už je to taková jako víc západňácká verze, kdy nemusíte být vegani, nemusíte být vegetariáni a pořád můžete být jogíni.
1: Je pravda, že když začínal ty studia, to bylo takový to BHK, říká batika chlupy korále. Takhle jsem scházeli ty holky. Říkám, je taková šátkařka, úplně nejsem, nic proti samozřejmě, ale je pravda, že se to hodně zkomerčnilo a že ta yoga se vlastně rozprostřela do všech.
2: Jo, já se snažím vlastně to teďka podporovat tak, aby to bylo, že můžu být ta holka v korporátu, která ale pečuje o svůj vnitřní svět a medituje, dejchá a nemusí to být jako, že musím žít v jeskyni, abych byla joginka.
0: Mm. Ty už jsi to zmínila, že se někde ty cvičení vyvíjí. Vyvíjí se i bare, třeba sleduješ ty trendy. Jsou nějaké nové cviky v tom, nebo to je uzavřený už tak, jak to cvičíš teď, jak jsme cvičili včera, to je daný, nebo se to pořád někam posouvá?
2: Pořád se to mění, takže vlastně můžete vidět ty trendy, které k nám proudějí ze Španělska, z Londýna, že do toho přidávají víc i silovější prvky, aby se tam budovala právě i ta větší svalová hmota, anebo to mají přímo jako načasovaný, že 3/4 minuty dělají tenhle cvik a potom se přesunou k jinému, že už tam z toho odpadá i to frázování a to cvičení na hudbu.
1: Tak už se nám to chýlí ke konci, ale ještě bych ráda se zeptala na jednu důležitou věc. Když budu cvičit 3x týdně, což si doporučovala, jakýkoliv cvičení 3x týdně, za jak dlouho uvidíme výsledky, milé ženy, my to chceme vědět.
2: To nemůžu říct. říct. To je tak hrozně individuální, že nechci prodávat tady prostě nějaký prázdný sliby a záleží, kolik máte stresu, jak spíte kvalitně, jak se stravujete, jestli máte potom sedavý zaměstnání, jestli k tomu ujdete 10 000 kroků a podobně. Mm-hmm. Takže bohužel na tohle nemůžu odpovědět.
0: Sáro, dal by se o tom mluvit ještě další 2 hodiny, ale náš čas vypršel. S námi dneska Sára Jislová. Díky moc za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání.
0: My se loučíme.
1: A budeme se těšit se zítra v 9 hodin vaše LSD. Lucka s Danem, naslyšenou.
0: Za chvíličku srdcovky a taky odpolední show Padla. Buďte u toho.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
9: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
10: Já z tebe snad vykvetu.
11: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
10: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
18: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
17: A co já?
18: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
19: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
20: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
22: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
23: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
24: Hit Radio Nord Music.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku v Košťanech, v ulici Na Hampuši. Máme tam bouračku osobního auta s pracovním strojem. A ještě jde osmička mezi 18. a 48. kilometrem ve směru do Ústí. Bude v levém pruhu probíhat údržba svodidel. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Legie proti rakovině Iva Kurcová.
8: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy a letos poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
7: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, zprostředkovat kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 tisíce rostlin. Teď se podíváme k nám.
2: Město Most tento víkend ovládnou silné motorky. Do města se vrací světový šampionát superbajků a očekává se rekordní návštěva až 60 tisíc fanoušků. Od 15. do 17. května se autodrom Most zaplní špičkou motorsportu. Program startuje už zítra během potrati, pátek nabídne tréninky a v sobotu se jede první hlavní závod.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách. Odpoledne a večer bude pršet už skoro všude a teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za 2 dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to! To je ono, ATC, Around the World, 12 hodin 3 minuty, první srdcovka na Hit Rádiu.

0: ATC na Hit Rádiu, cesta kolem světa. V jednom filmu, kde to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy, tady u nás na Hit Rádiu, ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda, a to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech.

0: Rok 1988 na Hitrádiu. To jste nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90kách ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme s tím normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše: ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Si začínala tam, kde všichni ostatní končí teda. No evidentně máš černý humor teda. Dobrý. Kluk z dědiny. Petr, takže klasika brigáda VZD. Žně na sušce obilí. Strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pinovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácaný, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice, jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak jsem to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, který tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy pište dál vaše vzpomínky na brigádu na WhatsApp Hitrádia.

0: John Newman na Hit Rádiu, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 630 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát. No a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavý.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mi bylo 15 a potom i další rok 16. Se Svickýma točila jsem cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak kousla. Ale taky to bylo super. Dostala jsem najít, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Bary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo? Naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočima nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný? To pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil? A nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku? Protože ty jsou nenahraditelní. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličkou srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj a nebo taky Hit Golden.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarínky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Jan Landa,
13: Harley,
12: Tomáš Klus,
13: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
17: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
18: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
3: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororu. Nad tím tak přemýšlím. Tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?

0: für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht. Und warum?
1: Srdcovky Hit Rádia.
2: Dobrý. Podle mě jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou, vahum. Takhle němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý, 12 hodin 43 minut, dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci, je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Rádiu jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
15: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
19: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
18: A co já?
19: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran v závěru dnešní polední hodiny. Za 2 minutky bude 13. Čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona s menším zdržením, ale počítejte i v protisměru. A ještě na trase z Děčína na Ústí za Dobkovicemi bude na Kranici probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
10: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
9: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
1: Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp. U navržené zóny v Krištofových Hamrech na Chomutovsku kraj upozorňuje, že je v území důležitém pro zabezpečení protivzdušné obrany Česka. Naopak za vhodnou a nekonfliktní považuje krajská samospráva plochu pro obnovitelné zdroje v okolí Podbořan na Lounsku.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, teploty 12 až 15 stupňů, na horách tam to bude 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině opět budu rozdávat denní výhru, a to konkrétně Surikarty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hitradio Nord Music.

course, Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS-ku od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12. a 15. hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMS-ku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána do večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika a ta píše: napsala jsem své dceři otázku, proč si opět nevyžehlila? Její odpověď: neměla jsem

0: čas nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává surikarty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Když máme ty zmrzlíky, Demi Lovato, Let It Go a Ledové království, to se tak hodí do toho počasí, co teď máme tady u nás v Česku. Každopádně využiju toho, protože tohle je tak trošku vánoční téma a já tady mám zprávu, která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly. A vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti, no. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí, a všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh, krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na update. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radio Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Mě německé kvality v XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
2: Či jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
3: Tak nebo to ryba náš, třeba.
1: Nebo ryba.
2: Tak to naše čivava je bejk, no.
1: Nicméně...
2: To je váš pes, ryba.
3: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála.
2: Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvýmu kocourovi.
2: Tvůj kocour je co? To je štír, no, tak to ne, tak to smolíček.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

John Martin, Save the World. Je 13 hodin 39 minut. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda. A tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska. O čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech. Je to tak? Ondra Gregor Brzo Bohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně mi to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzo Bohatého rozhodový právník. Nevadí. 13.40 aktuální čas. Za chvíli z hitů, například Ray Dalton, bude tak Enrique Iglesias. No a teď něco, aby jsme si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hit Rádiu. Nevím.

0: 13:44, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom už jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Rádiu. Do té doby ty největší hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
3: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
8: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams krátce před druhou hodinou odpolední, tady krátce před zprávama.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mělníka, naslaný před nájezdem na D8. Vytvořila se tam asi 2-kilometrová kolona a s menším zdržením musíte počítat i v protisměru. A ještě na příjezdu do Chomutova cestou z mostu bude u Krajnice probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
12: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
11: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: V centru Lovosic bude možné parkovat půl hodiny zdarma. Na základě jednání s drobnými podnikateli lovosická radnice přistoupila ke změnám na placených parkovacích stání v centru města. Od 1. června bude možné parkovat v centru až půl hodiny zdarma, dosud to bylo 15 minut. Má to umožnit návštěvníkům centra pohodlně nakoupit nebo třeba vyzvednout léky.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách. Odpoledne a večer bude pršet už skoro všude a teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio, a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, já jsem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil a my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
9: Hit Radio North Music.

0: Cyrus zpívá o konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid, jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý. Prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili úzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity na rozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlý. Tohle je krásný. Tak já rovnou půjdu tady, jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu, tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Co třeba, bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života, to jsem asi možná někdy jako doslova použil. A teď kde, co? Bylo to v ložnici, anebo to bylo na poradě? No, bylo to jednoduchý. Tadá! Zbytek nechám na vás. Dáme si k tomu trochu romantiky, ať se vám lépe přemýšlí. Robbie Williams a pak vaše nápady. 777-937-777 se vám lépe přemýšlí. Robbie Williams a pak vaše nápady. 777-937-777.

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je čtvrt na tři, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delší, co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle a říkám, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá? Jsem tě
1: to
0: zaskočil,
1: nemůžu ne? publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Revoluční zážitek může být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča. Tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa. Můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Víťa, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já se tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu. Fakt.

0: Adams s hitem Happy na Hit Radio ve 14 hodin 24 minut. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů. Co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci? Těch zpráv je tady strašně moc. Vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říct si v ložnici nebo na poradě? Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Že s... co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo. Petre, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, s Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím jít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu, jo? A příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne, ruleta dvojsmyslů. Zase za odměnou.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
9: se to má podařit. V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
11: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
14: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
13: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
14: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
13: A co další volnočasové aktivity?
14: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny, a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
13: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukrad lebku z kostela. Konkrétně tedy lebku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete v okno a ukradnete prostě jako lebku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžítko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století, dějou se jako neuvěřitelné věci. No, hele, třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tento týden můžete v Padla vyhrát Tiki Taka v Ústí nad Labem.
3: Labem, to končí na M. Musíte nás poslouchat a zahrát si s náma slovní fotbal.
2: Fotbal. Lehký, to je lehký, to zvládne každej.
3: Jo, jak myslíš? Tak si to zkuste s náma, tento týden v Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Adele, Someone Like You, ve 3:15 na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Velnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hitrádiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin co jinýho než naše odpolední show? Já jdu do vylečit hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.
1: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, domové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
8: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
18: BYD Tech Days.
19: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem řidičům za volanty. Míříme na Teplicko mezi Duchcovem a Lomem u Oseka. Máme nehodu dvou osobních aut. Tady projedete jedním pruhem. Se silnějším provozem počítejte na D8 u Libouchce. No a kolony vás můžou zdržet před sjezdem na Řehlovice u Ústí nad Lobem. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
2: Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radio Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí ji mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Už tuto sobotu vypukne na 67 místech celorepubliková akce Do lesů s Lesy České republiky. Co všechno je na programu, prozrazuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
7: Lesníci budou se lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě Lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy, jsou to převážně dravci.
6: Veškeré informace, včetně programu o každém stanovišti, najdete na webu klubnovéholesa.cz. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany. Chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Dnes to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III. No a čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země gálského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli.
8: Doufejme, že počasí na severu Čech se šetří na víkend, protože ani dneska nic moc. Venku oblačno až zataženo, někde přehánky, výjimečně může dorazit i nějaká ta bouřka a na teploměrech 10 až 15. Bohužel zítřek bude prakticky úplně stejný a jenom o stupínek teplej, tedy maximálně 16 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A po práci legraci uprostřed týdne se hlásí Padlá. Až do 18 hodin s vámi bude Káťa Haplová.
8: A Kamil Bílský. Krásný odpoledne přejeme. Máte se? Doufáme, že dobře a hlavně, že vám to pálí, protože už za chvilinku si spolu zase zahrajeme slovní fotbal. Máte se na co těšit, ale do té doby první hity.
0: Miraj, Trips anebo taky Klíč.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: hymna loňského léta, letos se možná bude opakovat zas. Mirai, Trips a prostě dokola, takhle často my si to tady hrajeme. Na Hit Radio Nord Music. 7 minut po 3. hodině s vámi odpolední show padla.
1: Přátelé, dneska startujeme kauzou, která nemá obdoby. Představte si, že zloděj na severu Čech hrozí prokletí. To tu ještě nebylo.
0: To tady fakt ještě nebylo. Jakože pokud zloději na severu Čech hrozilo, nevím, 5 až 6 let odnětí svobody.
1: To jsme zvyklí.
0: Nebo nějaká podmínka, to je normální, ale prokletí.
1: Říkám, to je premiéra. A co se stalo? Někdo včera ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještění.
0: Ano, Zdislava z Lemberka.
1: Co je na tom ještě divnější, že si vzal jenom tu lebku, přitom okolo byly strašně vzácný zlatý věci, ale ty tam nechal bej, ty ho nezajímali. On šel čistě jenom pro tu lebku, což je úplně nepochopitelný. No a samozřejmě, když se to věřící dozvěděli, tak konkrétně pražský arcibiskup oznámil, že kvůli týhle krádeži, tedy krádeži lebky svaté Zdislavy, hrozí zloději kletba nebo neštěstí.
0: Tak.
1: A to bych se bál.
0: To je mnohem horší než vězení u nás v České republice.
1: No je. Jako někdo na to nevěří, někdo třeba jo, ale kdyby mě někdo řekl a teď seš prokletej, tak bych se normálně bál udělat krok, aby se mi něco nestalo.
0: Takže co může tady tomu zloději na severu Čech aktuálně hrozit?
1: Tak minimálně nějaký trest za krádež. Ovšem, jestli nás posloucháš, zloději,
0: ano,
1: tak tohle ti vzkazuje padla na Hit Radio Nord Music.

0: Jako tady tomu hitu už taky rostou fousy. Ústřední melodie k filmu Spider-Man. Chad Kroger, Josie Scott a Hero na Hit Radio Nord Music.
1: A teď srandy kopec. Teď pro vás máme totiž fantastickou show, na kterou vás dostaneme úplně zadarmo. Akorát si s náma musíte zahrát slovní fotbal.
0: Slovní fotbálek, tiki taka na cestách. V Ústí nad Labem už příští úterý 19. května od 19 hodin.

0: v Ústeckém domu kultury. A přesně, máme pro vás i dneska další dvojici, další pár vstupenek. A jenom za to, že se s náma zahrajete slovní fotbálek.
1: Na této akci je nádherný, že se na ní opravdu pobaví celá rodina. Ano, je to fotbalová show, ale je to show, do které chodí fotbaloví i nefotbaloví hosti a tím pádem se mluví i nemluví o fotbale. Takže je tam spousta humoru, kterýmu se zasměje táta, máma, děti, prostě všichni. Navíc těšte se na velký osobnosti fotbalu, jako je komentátor Petr Svěcený, jako je bývalý fotbalista Petr Švancara nebo Luděk Zelenka, Pavel Horvát, taky trenér ústeckých fotbalistů Sváťa Habanec. No prostě bude to velký, bude to pestrý a hlavně bude to sranda. A my dáváme do placu další dvě vstupenky.
0: A to jenom za to, že se jako první dovoláte sem k nám do studia Hit Rádia Nord Music. 47 522 14 15, to je to telefonní číslo, který byste měli právě teď vytočit a zahrát si s náma fotbálek.
1: Tak kdo se nebojí, kdo se nestydí, jdeme na to, pojďte, čekáme na nejrychlejšího. 47 522 14 15.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no. A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Já z tebe snad vykvetu.
9: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
8: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
10: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
11: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
10: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
17: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis

0: Jestli je nějaký hit, který právě teď prožívá takový znovuzrození, tak je to právě Gala Freed from Desire na Hit Radio North Music.
1: No a doufáme, že do tance a do zpěvu bude za chvilku i jednomu z vás, protože u nás právě teď vyhraje Lupeny na Tiki-Taka na cestách v Ústí nad Labem 19. května od 19 hodin v Ústeckém kulturáku. Chce to jenom drobnost, dovolat se právě teď jako první na slovní fotbal. Takže halo, halo, kdo nám visí na drátě?
2: Ahoj, tady Tomáš, Litvinová.
0: Ahoj,
1: nazdar, Tome. Ty, Litvinová, chceš jít na fotbal, jo? Nechceš radši hokej?
2: No tak hokej už skončil, už nemám kam chodit. Teď akorát bude mistrovství světa samozřejmě, že jo?
1: To je pravda, ale bacha, Litvinov se zachránil, to znamená i příští rok v Litvinově extraliga, to je bomba, ne?
2: No samozřejmě, ale ještě nevíme, jak to bude, že jo? Ještě nemáme pořádného sponzora.
1: Zlatý časy vás čekají v Litvinově, to ti říkám předem. Každopádně OK, chceš si hokejovou pauzu vyplnit fotbalem, tak dáváme do placu dva lístky na Tiki-Taka na cestách v Ústí nad Labem 19. května, ale musíš nad náma vyhrát slovní fotbal, jo?
0: Hrál jsi někdy slovní fotbalek, že jo, jako mladej nebo malej?
2: No, občas jo.
0: Jasně.
1: Dobře, tak ti jenom řekneme pravidla, hrajeme na pět kopů, to znamená pětkrát nám ten slovní fotbal musíš vrátit. A pozor, téma dnešního slovního fotbalu jsou města. Jsi ready?
2: No. Ano.
1: Můžeme jít na to?
2: Ano.
1: Tak startujeme.
2: Tak Praha.
1: Tak Tomáš vykopnul Prahu. Praha. A. Tak první, co mě napadá, je až.
0: Mě taky.
1: Tak kopeš po druhý.
2: Šluknov.
0: Hezky.
1: Šluknov.
0: Šluknov. V.
1: V.
0: Toho jsem se bála, toho V.
1: Ale tak prosím tě, to může být třeba Vysoký Mýto.
0: To je pravda.
1: A je to
2: Olomouc.
1: Na tobě.
0: Olomouc. Olomouc. Ten je člověk nějaký připravený, Tomáš.
1: Olomouc. Co? Tak třeba...
0: Ty vady.
1: Církvice.
0: Já taky napadnu.
2: Církvice. Ejo.
1: Eno.
2: Mm-hmm.
1: Může být samozřejmě i zahraniční město.
2: Eindhoven.
1: Ano, Eindhoven.
0: To je na A, ne?
1: Ne, to se píše Eindhoven. Eind a
0: takže
1: hoven.
0: Takže hoven, OK. Nymburk.
2: Kolín.
0: Hezky.
1: A jestli se nepletu, to je pátý
0: cílová
1: město.
0: Cílová stanice.
1: Kamaráde, ty seš cíli.
0: Hezky.
1: Já, Tomáš, ty seš ale nabušený, ty se zeměpisáš, nebo co je s tebou?
2: Ne, já ze zeměpisu právě měl špatnou.
0: Tak já bych ti dala jedničku teda za dnešní výkon, to je bomba.
1: Tak stojíš někde u mapy.
2: Ne, ty města docela jdou, tak jsem procestoval nějak tu republiku a takovýhle, tak jako člověk to zná.
1: No je vidět, že to máš malíčku, absolutně jsme tě nezaskočili. Dal si pět kopů v našem slovním fotbale a to znamená, že máš dva lístky na Tiki-Taka na cestách v Ústí nad Labem 19. května. Užij si to, budeš se skvěle bavit.
2: Já vám moc děkuju.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Mějte si taky hezky.
1: Těžký soupeř to byl.
0: Čověče, úplně připravený.
1: Dneska jsem se zapotil.
0: No.
1: A co vy, chcete taky Tiki-Taka na cestách v Ústí nad Labem? Pokud nechcete riskovat, zkuste ještě urvat poslední lupen a koupit si ho, a nebo, jestli chcete zkusit štěstí, tak zase zítra. Slovní fotbal vpadla na Hit Radio North Music.

0: Tak co, můžete ještě?
1: Vždyť jsme sotva začali.
0: Vždyť jsme sotva začali, odpolední show padla. Mandraže, tanči, dokud můžeš, a s vámi hit Radio Nord Music.
1: Což mi připomíná, že dneska večer budeme my tančit, jak vy budete pískat.
0: Přesně, protože je vaše středa. To znamená, od 18 hodin až do 21. hrajeme písničky na přání, hity jenom podle vás.
1: Tak už vymýšlejte, co by se vám líbilo, co byste chtěli pro sebe nebo pro někoho jiného. A od 18 hodin nám můžete dát vědět a na hit Radio Nord Music odstartuje vaše středa.
0: 777-937-777, tam si můžete napsat o hity na přání, třeba už teď. No a možná někomu z vás splníme přání už za chvilku. To by šlo, ne?
1: No je.
0: To nám šlape při středě. Tak si užijte vaší středu, zítra jdem Nord Music, no a u nás v odpoledním playlistu za chvilku Cyril a Stumbling In.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Centrál 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Centrál vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Centrál Most. Žijeme s vámi.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jestli vás ani tohle při odpoledni neprobudilo, tak už fakt nevíme. Banner Someone to You. Středeční hit Radio North Music, 15 hodin a 52 minut.
1: A jestli vás to fakt neprobudilo, tak v tom případě už jste vyhráli ty italský polštáře, na kterých se to spí úplně samo.
0: Ale úplně samo. Každé všední dopoledne mezi 9 a 12 hodinou u Lucky s Danem, naše LSD, tak tam si můžete tuhle dvojici italských polštářů z paměťový pěny vyhrát.
1: Ty jsou ale vychytaný, přátelé. Po nich už budete až do smrti spát jako v bavlnce. Zavřete oči, okamžitě usínáte a ve snu už vám jenom nad hlavou lítají bambíny, gelato, quattro formaggi, prostě samý dobroty.
0: Protože Italové tohle opravdu umějí. Dva vysoce kvalitní polštáře z paměťové pěny zase zítra po 9. hodině můžou být vaše. No a my děkujeme Domu spánku.
1: Ten otevřel svoji prodejnu 6. května a to sice v Ústí nad Labem, na Žižkově ulici směrem od Makra. Je to prodejna madrací, postelí a příslušenství. Pracují tam opravdoví profíci a jakýkoliv problém budete mít, s každým vám poradí. Takže doporučujeme. No a pak už jenom dobře poslouchejte, abyste si i vy vyhráli ty fantastický italský polštáře z paměťový pěny v LSD.

0: 16. hodina, do ní nás doprovodili Roxette na Hit Radio Nord Music. Krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, máme pro vás aktuální nehodu. Právě teď v Ústí nad Labem u Dolník zálezely tady dopravní komplikace a bouračka dodávky a osobního auta. Na místo už jede policie České republiky, takže tady určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
6: Matrace za hobičku. CZ.
7: Trenírkárna.cz.
8: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenírkárna.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
14: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák, takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 tisíc. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 tisících krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Má to také zvýšit důvěru zákazníků, jak říká mluvčí rezortu průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
15: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe. Cílem je posílit prestiž řemeslných profesí, podpořit kvalitu služeb i motivovat mladou generaci ke studiu technických a řemeslných oborů.
14: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. No a Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open, který se uskuteční v Prostějově od 1. do 7. června. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem.
16: Mračí se, fouká a občas sprchne. Tak takhle nějak vypadá středeční počasí na severu Čech. K tomu na teploměrech 10 až 15. No a počítejte s tím, že to samý předpovědějí meteorologové i na zítřek, to znamená opět oblačno až zataženo, sem tam nějaká ta přehánka a jenom o stupínek teplej, maximálně 16.
12: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minuty po 4. hodině odpolední show padla, jede dál.
16: A tuhle hodinku odstartuje zpěvačka, která se možná už brzy vdá, Taylor.

0: má takový příjemný nostalgický vibe. Ale hlavně pořádnou porci dobrý nálady. Spin Doctors a Two Princess na Hit Radio North Music.
1: Hrajeme všem posluchačům a zejména pak řidičům, kteří právě jedou na čerpací stanici a stoprocentně mají nějakou úchylku.
0: Přesně. Každý z nás, kdo prostě tankuje, tak má nějakou úchylku. Já třeba konkrétně, jestli můžu vykopnout.
1: Vykopávej, já jenom vysvětlím, jak jsme se k tomuhle bláznoství a hovadině dostali. My jsme jenom chtěli zjistit, jaký jsou zítra ceny benzínu a nafty. Tak jenom, abyste věděli, zítra benzín maximálně za 44 korun jeden haléř a zítra nafta maximálně za 41 korun 86 haléřů. A představte si, že od těch cen jsme se dostali tady s Káťou k úchylkám.
0: Já jsem ráda, že jste to vlastně nastínil, jak k tomu celému vlastně došlo, jak to celý vlastně vzešlo. Ano, takže my jsme kontrolovali, kolik si zítra zaplatíme a říkáme si, hele, a když takhle tankuješ, tak taky tankuješ? Já konkrétně jsem se ptala, kam, či taky tankuješ jako za nějakou určitou částku? Já to mám vždycky prostě 666, 777, 8, teď samozřejmě 1111, jo. A vždycky čekám, že si ta čerpadlářka jako všimne a řekne, tyjo, dobrý.
1: Že jsi jako hustá.
0: Jo, přesně, já tam vždycky opět stojím a do posledního toho halířku to tam prostě chci kapnout, abych se vešla do nějaký takhle krásný částky.
1: A já jsem se musel smát, že si říkám, ježiš, to je úchylka. A pak jsem si uvědomil, že já ji mám taky, ale jinou. Já zase jezdím ke stojanu číslo 2.
0: Prosím, proč?
1: Protože prostě moje životní šťastný číslo je číslo 2. Mm-hmm. To mě provází celým životem, já jsem vlastně i druhýho narozenej. Já když jedeme na dovolenou, tak doufám, že dostaneme v hotelu pokoj číslo 2, nebo ježiš, aspoň ve druhém patře. A když pak přijedu na čerpací stanici, tak hledám, kde je stojan číslo 2.
0: Ne, nekecej.
1: Takže to je zase moje úchylka. A proto jsme se shodli, že i vy musíte mít nějaký úchylky, to není možný, to má asi každý řidič.
0: To určitě. Já si myslím, že spousta z nás třeba jezdí ke stejnému stojanu, a teď nemyslím jako číslo 2, ale tam, kam vjedeš na té benzínce poprvé, to znamená hned doleva, jo, tak tam potom jezdíš pořád a nepojedeš už k jinému stojanu. Hmm. Ale to není něco proti mýmu kamarádovi. Můj kamarád, kolega shodou okolností dějepisář, ten má takovou úchylku, že když tankuje, tak tankuje přesně za tolik, aby platil podle nějaký velký historický událost.
1: To je taky ujetý.
0: Že například on, nevím, natankuje třeba za 1419 a teď jde platit a ano, když přikládá tu kartu, tak říká, no, pražská defenestrace.
1: No, tak to už je na chocholoušku.
0: No, přesně. A jak se to teď samozřejmě zvyšovalo, teď to šlo nahoru, ty ceny, tak on má z toho normálně radost, protože tím pádem se mu zvětší to historický okýnko a natankuje si i Bílou horu.

0: 10 minut, středeční hit Radio North Music. Tina Rytmus a jejich příběh.
1: No tak jo, Slováci si o to říkají, tak my ten jejich příběh dáme teďka do placu. Představte si, že jeden prodejce langošů na Slovensku dostal pokutu za to, že mu na účtence chyběla diakritika.
0: Cože?
1: To jsem ještě neslyšel.
0: To byla nějaká jako učitelka slovenštiny, jo?
1: Ne, normálně tam přišla finanční správa.
0: Ano.
1: Začala kontrolovat, jestli ten prodejce langošů má všechno v pořádku. A když jim prodal langoš a vydal účtenku, tak oni se na ní podívali a řekli, chlape, vám tam chybí háčky a čárky? A to nie je možné. No chybějí tady háčky a čárky. A normálně za to dostal pokutu, poslouchejte, 37,5 tisíce korun.
0: Kole, to si děláš srandu.
1: Tam asi víš to, langoš, bylo napsáno langos.
0: Langos.
1: 37,5 tisíce korun za to, že tam chybí háč.
0: Ježiši varia.
1: Strašný. Přátelé, jenom se potvrzuje, že Slovensko je skutečně země všech kategorií. Trojka se štěnicema, dvojka bez štěnic a jednička bez štěnic a s ramínkama.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
14: Zve vás statutární město Chomutov
13: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
14: Více na chomutov.cz.
15: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
16: Rodina je na...
9: na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
19: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Chris Capaldi Survive. To je hlas jako zvon, 5 minut po půl pátý na Hit Radio North Music. Přejeme krásnou středu.
1: A teď vás vezmeme do lesa. Možná vám to zní divně, proč byste měli vyrazit v půlce týdne do lesa, ale my bychom vás chtěli upozornit, že ne v půlce týdne, ale tenhle víkend, konkrétně v sobotu 16. května, se koná obrovská akce na 67 místech v celé České republice, která se jmenuje Do lesů s Lesy České republiky.
0: Ano, tohle je obrovská květnová akce pro veřejnost s Lesy České republiky. Program a místa můžete najít na webu klubnovéholesa.cz. No a vy si můžete hlavně s celou rodinou užít takový krásný den a dozvědět se prakticky všechno, co vás o lese zajímá.
1: Strašně se mi líbí ty jednotlivý nápady, které si pro nás Lesy České republiky připravili. Na některými z míst na nás bude třeba čekat ornitolog a budeme s ním pozorovat ptáky. Na jiném místě budeme zase hledat stopy lesní zvěře a budeme je odlévat.
0: To je bomba.
1: Pak taky můžeme navštívit oboru a tam bude běhat lesní zvěř. Dokonce dají do placu i lesní techniku, kterou uvidíme v akci. A pozor, na některých místech se konají zvěřinový hody.
0: To s tím vlastně taky souvisí, to je pravda. Jakože budeme ochutnávat různá zvířátka?
1: Asi. Je to strašně pestrý, je toho strašně moc a jak říkala Káťa, všechno to najdete na webu klubnovéholesa.cz. Tak kdybyste chtěli něco tady od nás ze severu Čech, tak můžeme dát do placu třeba 16. května od 9 hodin akci s lesníkem Podlovošem.
0: Přesně, tady si můžete vybrat každou jakoukoliv svoji procházku. My jsme právě vybrali Lovoš, takže s lesníkem Podlovošem je to taková dvouhodinová procházka, dvouhodinový okruh a začíná se právě v 9 ráno. Sraz na parkovišti pod Lovošem.
1: Super je, že lesník nás prý vezme i na místa, kam by my jsme se normálně nedostali, kde jsme nikdy nebyli, kde to vůbec neznáme a zároveň se ho můžeme zeptat úplně na cokoliv, protože on všechno ví.
0: A všechno zná.
1: A všechno zná a všude byl a od všeho má klíče.
0: No, tak to je úplně ideální, jako s kým jiným než s lesníkem pod Lovošem. Byl jsi na Lovoši?
1: Na Lovoši jsem byl, pod Lovošem taky.
0: Za Lovošem nikdo nesmí
1: Ale
0: stát.
1: Ještě jsem tam nebyl s lesníkem. Takže já se možná 16. května připojím taky, protože on ví prej i to, co nevědí ani medvědi.

0: Tohle byla Ava Max, Kings and Queens na Hit Radio North Music. No a když už se bavíme o těch králech a královnách,
1: tak
0: dámy a
1: pozor, manové, už za 10 dní přijede jedna z královen světového hudebního showbiznisu na sever Čech. To je ona, Sandra. Milovali jsme ji jako děti, líbila se nám klukům a měla jeden hit za druhým.
0: Tera, dámy a pánové, tohle bude jedna velká hitparáda legendy v Třebíhlicích a Sandra, která sem dorazí už 23. května.
1: Už je to tady, už to startuje, zkrátka dobře, za 10 dní začínáme. První koncert, jak říkala Káťa, 23. května právě se Sandrou, máme se na co těšit. Čeká nás přivítání, čeká nás ochutnávka vína ve vinařství Johanové v Třebíhlicích, navíc zdarma, protože je v ceně vstupenky. Čeká nás velký koncert Sandry, taky pořád na afterparty a ještě navíc bude o nás postaráno, protože jsou domluvený český dráhy, jsou domluvený vlaky, takže každý z nás se dostane, kam bude potřebovat. Wow.
0: Čověče, tak takhle to mám úplně nejradši. Když je ten line-up opravdu tak, jak se očekává, to znamená od vlastně božího rána už tam bude nějaký program, ale hlavně nemusíme řídit, kamarádi, protože jak se říká, že jo, veselý řidič.
1: Přesně tak. Kdybyste chtěli lístky na Sandru, ještě poslední jsou, a to sice na webu www.johanv.com. No a jestli to chcete risknout, tak příští týden soutěžíme o Sandru v Padla na Hit Radio North Music.
2: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia North Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
7: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Čověče, tak takhle by to nešlo, kamaráde. Takhle teda ne, protože ještě tady nebylo ani to letošní léto a on už zpívá o tom příštím, čověče. Tak ani náhodou. Next summer ještě se konat nebude, ale Damiano David právě teď dospíval na hit Radio North Music.
1: Blíží se celá, blíží se info, my pro vás teď taky jedno máme. Máme dobrou a špatnou zprávu, tak kterou chcete slyšet dřív.
0: Ty jo.
1: Začneme tou špatnou.
0: Ano.
1: A tím máme za sebou. Chomutovský zoopark přišel o medvědici Míšu.
0: Míšo.
1: Je to škoda. Co si budeme povídat, lidi milují medvědy v Chomutovském zooparku, ale bohužel Míša už měla takový zdravotní problémy, že jí po 31 letech museli uspat.
0: Tak to je úctyhodný věk.
1: Takže to je ta špatná, ale máme pro vás i tu dobrou. Na sever Čech dorazili další zvířata, takže kdybyste chtěli vidět novinky, tak například zoologická v Ústí nad Labem nabízí novýho medvěda malajského anebo levharta ceylonského.
0: Tak to jsme to možná vykompenzovali.
1: Tak to v tom životě chodí. Holt někdo odchází a někdo novej přichází, takže až se nám venku udělá krásně, určitě mrkněte na zoologický zahrady na severu Čech. Každá je krásná.
0: Přesně tak. Takový krásný tip na výlet. No a od nás do celé hodiny ještě třeba Benson Boone na Hit Radio North.

0: Tohle stojí rodeo, to vám hrajeme, co, kamarádi? Labuš, Be My Lover na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, míříme do Loun. Tady v Rybalkově ulici máme aktuálně nehodu dvou osobních aut. Nehoda je bez zranění, ale určitě tudy opatrně. Šťastnou cestu přejeme. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí ji mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Český Krumlov patří celý květen pivu. Festival nabízí měsíc plný degustací pivních procházek, hudby i zážitků spojených s místní pivní kulturou. To ale není všechno, jak říká mluvčí města Petra Nestávalová.
9: Vrcholem pak bude Den pivovaru Krumlov nadcházející sobotu 16. května, kdy návštěvníky čeká hudba, prohlídky pivovaru, soutěže i oslavy 10 let novodobého pivovarnictví ve městě.
8: Festival není jen o pivu, chce lidem také ukázat příběhy místních podniků nebo tradici pivovarnictví. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. No a brankář Daniel Vladař z Philadelphia hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii.
10: Počasí na severu Čech se rozhodlo, že dnešek skopíruje a nabídne nám ho i zítra. Takže přátelé, počítejte s tím, že bude prakticky stejně oblačno až zataženo, do toho občas nějaká ta přeháňka, výjimečně bouřka, no a teploty podobný 10 až 16 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: No a odpolední show padla ve středu, jde do svého finiše.
10: A s váma i v poslední 60 minutovce Kamil Bílský
0: a Káťa Haplová.

0: 10 minut po 5. hodině, středeční hit Radio North Music. Odpolední show padla. No a nevěrná Rihanna, teda takhle nevěrná jenom v tomhle hitu Unfaithful. No, o vztazích budeme pokračovat taky právě teď. Krásné odpoledne.
1: Neděláme tady sice bulvár každý den, ale tohle do placu dát musíme, protože nám to minimálně vyrazilo dech.
0: No to teda.
1: My jsme o tom nevěděli, my jsme to nečekali a doslova do písmene nás to šokuje. Zkrátka dobře, ani třetí manželství Ondřeje Brzobohatého nevyšlo.
0: Prosím tebe, prostě, to je třetí manželství, jakože, jo, není mu 70.
1: Ne, to není.
0: Ondrovi, že by si mohl říct, já jsem byl třikrát ženatej. Prostě na to, jak je mladý a pokaždý mu to prostě nevyjde. Ani s první manželkou, s tou byl tuším 4 roky, s druhou manželkou, s Taťánou Kukařovou 6 let, tak ani to třetí, co se řekne do třetice všeho nejlepšího, tak bohužel ani třetí manželství nedopadlo po 3 letech rozvod.
1: Musím říct, že jsem na tohle taky hodně vsázel, na tohle manželství, protože Daniela Písařovicová je vlastně bývalá reportérka a moderátorka z České televize, je to krásná ženská, je to chytrá ženská a říkal jsem si, ty si s Ondrou mají o čem pokecat, ty už to spolu dotáhnou až do konce a najednou bum. Ne, a teďka všichni samozřejmě spekulují, protože oni dva pravý důvod úplně neprozradili, nicméně jejich okolí, média a každý, kdo má v puse díru, tak se snaží spekulovat, proč se ty prozradili, nicméně jejich okolí, média a každý, kdo má v puse díru, tak se snaží spekulovat, proč se tyhle ty dva rozešli.
0: No.

0: Ale ani paní Znovy, ani Miss Volt Táňa Kuchařová a teď ani Daniela Písařovicová nakonec hold u Ondřeje Brzo Bohatýho nevydrželi.
1: Ale co se samozřejmě nestalo, tak lidová tvořivost na sebe nenechala úplně dlouho čekat, takže už tady po internetech kolujou nejrůznější vtípky na Ondrovo účet.
0: Fakt?
1: No jo, a právě jeden z nich je vzhledem k tomu třetímu manželství dost jako choulostivej, prostě mu zazvoní telefon Ondrovi a volá mu údajně Vatikán. Říká, my jsme si všimli, že naše manželství využíváte opakovaně a proto vám zakládáme věrnostní program. Posíláme klíčenku k tomu. One, two, three.

0: A už je tady zase Walks Like Rihanna, Wanted a středeční hit Radio North Music.
1: Na severu Čech je sice ošklivo, ale jestli to ve vašem městě chcete mít krásný, máme pro vás fintu. Přátelé, uspořádejte květinovou soutěž.
0: Květinová soutěž.
1: To je nápad. Přesně tohle udělali teďka v Děčíně. V Děčíně se aktuálně koná květinová soutěž, konkrétně soutěž floristů, který se tam předhání v tom, který tým udělá hezčí květinovou dekoraci. Mm-hmm. Takže teďka jich vytvořili hromadu a oni ty květinové dekorace rozmístili po celém městě. Takže Děčín je teďka zaplavený nádhernýma kytkama.
0: No prosím.
1: Floristi tím pádem mezi sebou soutěží a my můžeme ode dneška hlasovat, která ta kytka se nejvíc povedla, která ta květinová dekorace je nejhezčí, a to na webu iDěčín.cz. A teďka mají to promyšlený, protože vítěz něco vyhraje a zároveň tam Děčínu ty kytky zůstanou.
0: Čověče, tak tomu říkám.
1: To je nápad, vy?
0: To je výborný.
1: To je krásný. A kdo nemá rád kytky, že jo? I moje babička, když něco slavila a já za ní přišel s kytkou, tak mi vždycky řekla, dej sem kytku, ty dobytku.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no,
3: noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
3: yes,
4: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
6: Matrace za hobičku.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
8: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
10: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou
6: výjimečnou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Novinka na Hitrádiu North Music, to jsou Rehab a In My Head. Krásnou středu vám přeje Patla, Káťa s Kamilem.
1: A teď vám taky ušetříme penízky. Přátelé, jenom do zítřka. Do zítřka smiřicky jsou levný lístky na populární hudební festival Hrady.cz.
0: Ano, poslední levné lístky na letošní Hrady. Ceny se pohybují od 1100 korun a jsou v prodej opravdu už jenom do zítřka. To znamená, že od druhé půlky května půjde ta cena nahoru.
1: Lístky můžete sehnat na webu www.hrady.cz a pokud je seženete, tak pak už se jenom chystejte na festival, který se koná tady u nás na severu Čech na Bezdězu na konci prázdnin 28. až 29. srpna a přijedou tam velký hvězdy.
0: Daniel Landa, kapela Miraj, Rybičky 48, MIG 21, Harley Trautenberg, vypsaná Fixa, Tomáš Klus, Xindl X, Ježíš Maria, kam to ještě pokračuje? To je nabušenej line-up.
1: A pozor, to je všechno za 1100. Za 1100 plejáda umělců a mega koncert. Tak toho využijte a nezapomeňte do zítřka www.hrady.cz.

0: Tak tuhle písničku, tenhle hit znáte všichni snad už naspaměť, protože to doma posloucháte pořád dokola z těch dětských pokojíčků. Handtrick z Golden, hit Radio North Music, 17 hodin 39 minut.
1: A máš recht, to je samý Golden, Golden, Golden. I u nás doma to hraje. Ale když už jsme u toho zlata, přátelé, věděli jste, že v každém lidském těle je taky trochu zlata?
0: Aha.
1: Takže i ty máš v sobě zlato, i já mám v sobě zlato.
0: Takže proto si vlastně jako ty partneři navzájem říkají zlato.
1: No, dalo by se to takhle přeneseně taky říct, ale skutečně údajně v každém lidském těle se skrývá 0,2 mg zlata.
0: Mm-hmm, kolika karátového bych věděla?
1: To nevím, ale je to takhle volně z přírody, dostane se to do rostlin, sežerou to zvířata, my pak sežereme ty zvířata a máme v sobě zlato, tak úplně nevím, jestli to má nějaký karáty. Je to takový přežvejkaný zlato, ale je to zlato.
0: Ty vary, to je dobrý.
1: Takže přátelé, údajně nejvíc jeho v krvi, tak kdyby někdy došly prachy, darujte krev a jste zase na svým.
2: Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radio North Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Citadela Litvínov slaví 50 let. V sobotu 16. května od 12.30 vás čeká den plný hudby, big bandů a swingové show Daši a Jana Smigmatora na prostranství před Citadelou. Chybět nebude ani den otevřených dveří, dílničky pro děti a večer afterparty v klubu Ponorka. Vstup zdarma, tak doraste.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Taky si říkám, jestli si na nás ještě vzpomenete. My se totiž taky neumíme úplně loučit, ale chci domů, domů, domů.
1: Řekni mi, kde to je.
0: Já už taky pořádně ani nevím. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio Dortmizy.
1: Takhle, já půjdu dneska po čuchu, protože u nás mají být k večeři topinky a tataráček.
0: Ty blá.
1: Takže já zavřu oči a jdu rovnou za nosem.
0: Rovnou za nosem.
1: Jestli vy právě taky večeříte, přejeme dobrou chuť. No a posíláme Desert, což budou poslední hity a je čas se loučit.
0: Přesně tak, poslední hity od nás, od kamčinilského Káti Haplový. To je Erik Pritz za chvilku a taky ještě Pink. To si stihneme dát ještě do celé hodiny. No a vám popřejeme krásný zbytek dnešního dne a dnešní středy podle vás.
1: Takže padla má padla, mějte se krásně a slibujeme, že zítra ve 3 odpoledne jsme tu co by dub a s náma další kolo soutěže slovního fotbalu o tiki-taka na cestách. Těšíme se.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Jenom připomínám aktuální dopravní nehodu v Lounech v Rybalkově ulici. Jsou tam v sobě dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale stále tudy určitě opatrně. Přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdy by mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: V průběhu noci a rána bude pod mrakem zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů. No a během dne většinou pod mrakem přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
10: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi vaše Lea Děndější a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď. Tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer. Co vy na to? Teď už Linkin Park.

Krásný dobrý večer, s vámi Leona Dendější, hrajeme tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla, už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy, všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv, za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love, právě teď z éteru Hit Rádia, ode mě pro vás. I'm

0: Je teď z Eteru Hit Rádia a taky druhá Leona k vám promlouvá. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, konečně tě zase ve středu slyším. Už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají. Jsem řidička pražských tramvají. Prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song. Udělala by si nám obrovitánskou radost. Bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše a Janičku. Díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky Vana Stovky. Buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes.

0: na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gamblinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
6: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Jackson a já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem to byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky. Takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Ahoj, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj, Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teď v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě sem často píšou i holky z té druhé společnosti. Každopádně, takže vás čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu. To nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co vám tam pošlu?
1: No, to vždycky utíká. Hele, asi Stipku a Evu Farnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám. A komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju, pro Jíťu, Álu, Natálku, pro jeho mistra Mášťu, pro Martinku, pro Miju, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, taky mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny
1: pro
0: posluchače.
1: Tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježiš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: No já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježiš, to mě těší ještě k tomu vodinský.
1: No, víc, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si
1: já
0: řekla, jestli je se mnou.
1: Já byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Danem a Zuzkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio Nord Music za vysílání.
1: Jo.
0: Ježíš, to je skvělý, no tak to já se podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď ti splníme
1: krásný
0: další přáníčko a to je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz. Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: S vámi Lea, hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Alanis Morris, právě teď.

Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii, jaký song chcete slyšet. Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou Mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory Celebration letí za tebou.

0: Touha a pláč, kapela Jelen. 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongio, si takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro nebude pro Jindru chybět.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat,

0: odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Syndl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Resort Music.

0: večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800-937-937 přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800-937-937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777-937-777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už se tak pomalu po večeři chytáme do strachy s malou a budeme zvládat za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: To jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, spíš a... nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším to podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak ježišmarja, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a vez Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu. Pro no, koho to bude?
1: No, tak pro vás to do radia, protože jste skvělí, úžasní a
0: děkujeme.
1: Je to super fyzický. A pro všechny, co poslouchají a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v radiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš ji tam někde u sebe?
1: Mám ji tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea, z Hit Rádia. Ahoj, pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Ahoj posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Oni štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví, ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje, posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně, ahoj. Ahoj Kamilko, ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc. This Romeo is bleeding.

Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás, konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál, mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete, když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo máme maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka, ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky, Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko. Espresso Macchiato posílám právě teď za tebou.

0: Imagine Dragons, Follow You, Hit Radio stále s vámi, taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května pro vás něco mám. Dělám si legraci, ne, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte Gott, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, Hit Radio Nord Music.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mirá,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů,
10: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
11: www.hrady.cz.

0: se recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Zastavujeme hity na přání, pokračují Lady Gaga a nebo Emily Sande. Hezký večer.

Profesor Green Emily Sande, Read All About It. Hezký dobrý večer s vámi taky, Lea Děnděši. 13. května, středa, dva dny za námi, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Yeah. Excuse me.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity, předáme Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billy Gillies, DNA nebo Billy Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat. Méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: No.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Ústečtí fotbalisté mají na jaře skvělou formu a chtějí si ji udržet až do konce. FK Viagem Ústí nad Labem versus SK Slavia Praha B. Další bitva, kterou hostí Ústecký městský stadion v sobotu 16. května od 17 hodin. Přijďte fandit. Ústí proti Bčku Slavie. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechu, je Radio Nord Music.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Nerd Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Cím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

dává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

respect.

0: Radio Nord Music.
1: Vzal si dva lízenky, dvě